0: Dnes sedíme jako na univerzitě.
1: The professor down.
0: Profesor dole.
1: And the students up.
0: A studenti nahoře.
1: That's very good.
0: A to je velmi dobré.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: And we continue for our yoga teacher's instructions.
0: Budeme pokračovat v instrukcích pro jogové cvičitele.
1: Well, there are certain teachers.
0: Jsou určití učitelé.
1: They have great love.
0: Mají velkou lásku.
1: Great devotion.
0: Velkou oddanost.
1: And great motivation.
0: A velkou motivaci.
1: To instruct the yoga students.
0: K tomu, aby instruovali, vedli jogové studenty.
1: And they are really very honest and humble.
0: Jsou opravdu velmi upřímní a pokorní.
1: But there is a but.
0: Ale je tu ale.
1: Their own physical condition.
0: Jejich vlastní fyzický stav
1: is not according to the yoga practitioner.
0: Neodpovídá tomu jogovému cvičení.
1: Yoga is a practical path.
0: Yoga je praktická cesta.
1: As we always say.
0: Jak vždycky říkáme.
1: Someone said.
0: Někdo řekl.
1: Tons of theory.
0: Tuny teorie.
1: Is nothing.
0: Není nic.
1: With a gram of practice.
0: Proti zrnku praxe.
1: So age doesn't mean.
0: A věk neznamená.
1: So if you feel you are old,
0: pokud se cítíte, že jste staří,
1: it's own mistake.
0: Je to vaše vlastní chyba.
1: Because for atma there is no time.
0: Protože pro atma není žádný čas.
1: It's beyond time and space.
0: Je nad časem a prostorem.
1: So but body is limited.
0: Ale tělo je omezené.
1: So those teachers,
0: ti učitelé,
1: who's listening now?
0: Kteří teď poslouchají.
1: That they love to teach.
0: Kteří milují učení.
1: They have devotion.
0: Mají oddanost.
1: And they have respect.
0: Mají úctu.
1: And love to their students.
0: A lásku ke svým studentům.
1: But yourself cannot inspire them. You have to be the model.
0: Ale vy sami je nemůžete inspirovat, musíte být modelem.
1: Difficulty is that first the diet.
0: Obtíž přichází za prvé v dietě, ve stravě.
1: As long as we will not adopt the yogic diet,
0: dokud my si nepřijmeme jogovou dietu,
1: we will not be successful.
0: Nebudeme úspěšní.
1: So you know nowadays the food what we eat is not so healthy.
0: Víte, že dneska to jídlo, které jíme, není tak zdravé.
1: So what should we do?
0: Co máme dělat?
1: We have no option, we have no choice. We have to eat what we get.
0: Nemáme žádnou možnost, žádnou volbu, musíme jíst to, co dostaneme.
1: There is training.
0: Je trénink.
1: To live with the prana only.
0: Je, abyste žili jenom z prány.
1: That we need not to drink and eat.
0: Abychom nepotřebovala ani pít, ani jíst.
1: Also is good economically.
0: Je to i ekonomicky výhodné.
1: Only problem is that.
0: Jediný problém je v tom.
1: Is boring.
0: Je to nudné.
1: Everyone is eating.
0: Všichni jedí.
1: And you are invited.
0: A vás taky pozvou.
1: You don't eat.
0: A vy nejíte.
1: You don't drink.
0: Ani se nenapijete.
1: Other doesn't feel pleasure.
0: A ostatní se necítí příjemně.
1: So I would not advise you.
0: Tohle bych vám neradil.
1: To live only from the prana.
0: Abyste žili jenom z prány.
1: But we can purify.
0: Ale můžeme pročistit.
1: Even the poison.
0: I jed.
1: So in such a junk food,
0: a v takovém tom rychlém jídle,
1: you can avoid
0: to můžete se vyhnout,
1: certain kind of food.
0: Určitému druhu jídla.
1: Let's come today to the milk.
0: Podívejme se dnes na mléko.
1: It's already 3 years ago.
0: Už před třemi lety.
1: I was in Australia.
0: Jsem byl v Austrálii.
1: And it's a beautiful place called Sunshine Coast.
0: Na krásném místě, které se jmenuje Sluneční pobřeží.
1: And whenever I go there,
0: kdykoliv tam přijedu,
1: it's raining.
0: Prší tam.
1: All the time.
0: Pořád.
1: So I say, why they give the Sunshine Coast?
0: Tak se ptám, proč se to jmenuje Sluneční pobřeží?
1: But then they said, when you come, Swamiji, it's good rain comes.
0: A oni říkají, když vy Swamiji přijede, tak je to dobré, že přijde i déšť.
1: So come often.
0: Tak přijíždějte často.
1: Well,
0: dobrá.
1: There is beautiful center.
0: Je tam krásné centrum.
1: Many years.
0: Po mnoho let.
1: And nicely guided by our dear Yamuna.
0: A vede ho pěkně naše drahá Yamuna.
1: And she is very loving teacher.
0: A ona je velice láskyplná učitelka.
1: And really people loves her.
0: A opravdu lidé ji mají rádi.
1: And whenever I come see, books a beautiful apartment.
0: A kdykoliv přijedu, tak mi zamluví krásný byt.
1: I think 14 floor or 15 floor or more.
0: Na nějakém 14. 15. patře.
1: Beautiful.
0: Krásné.
1: Balcony.
0: Je tam balkon.
1: View on the ocean.
0: Výhled na oceán.
1: Big living room.
0: Velký obýval.
1: A small sleeping room.
0: Malá ložnice.
1: And big fridge.
0: A velká lednička.
1: And there was, we asked for the tea for the milk.
0: A my jsme chtěli mléko do čaje.
1: And we opened the fridge.
0: Otevřeli jsme lednici.
1: I think me and Mansa Devi was, or Uma Puri, I don't know.
0: Nevím, kdo tam byl.
1: Or Radha.
0: Jestli Radha, Mansa Devi nebo Uma Puri.
1: And there were 2 bottles milk.
0: A byly tam 2 láhve mléka.
1: And it was written.
0: A bylo tam napsáno.
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Že to není napití jenom na koupel.
1: So can you imagine the Australian bath me with the milk?
0: A tak dovede si představit, Australané mě koupali v mléce.
1: Yeah, so don't drink.
0: Ale nemá se to pít.
1: I was angry.
0: Já jsem se hněval.
1: On Yamuna.
0: Na Yamu.
1: Why is he giving such a milk?
0: Proč mi dává takové?
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Které ani není napití, jenom na koupel.
1: And we telephoned.
0: A zavolal jsem.
1: And she said, yes, it's for drinking.
0: A ona říká, ale to je napití.
1: The whole problem.
0: Celý problém.
1: That they don't allowed to drink direct milk from the cow.
0: Že oni tam nedovolí, abyste pili mléko přímo od krávy.
1: Strictly prohibited.
0: Je to přísně zakázáno.
1: And if you give to your children or your husband or wife, you have to pay fine.
0: A když byste to dali svým dětem nebo manželce, manželovi, tak byste museli platit pokutu.
1: So every milk has to go through the what we call the dairy.
0: A tak všechno to mléko musí projít mlékárnou. Pesticidy.
1: So it's not that quality.
0: A už to není ta kvalita.
1: Many chemicals inside.
0: No, přidá se mnoho chemie.
1: So people used to buy bathing milk.
0: A tak lidé kupovali tohleto koupelové mléko.
1: Soon they realized that people are using for drinking and eating.
0: No a vyšlo najevo, že to lidé používají na jídlo a na pití.
1: So now they put some chemical inside.
0: No a teď už i do toho přimíchávají chemii.
1: It's not tasteful. Very ugly taste.
0: Aby to mělo ošklivou chuť.
1: And you get vomiting and diarrhea.
0: A dostanete z toho zvracení a průjem.
1: So how people are, only few people But they have power.
0: A je to jenom pár lidí, ale mají moc.
1: So such a milk.
0: Takové mléko.
1: Production, dairy production.
0: Takové mléčné výrobky.
1: Is not healthy.
0: To není zdravé.
1: What to do?
0: Co dělat?
1: Therefore, we shall try to minimize, to consume the dairy production.
0: Měli bychom se snažit minimalizovat konzumaci mléčných výrobků.
1: So, cheese.
0: Ať je to sýr.
1: Yogurt.
0: Jogurt.
1: Milk.
0: Mléko.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: And it is happening already long ago.
0: A už se to stalo před dlouhou dobou.
1: And we as a vegetarian,
0: my jako vegetariáni,
1: what mostly people, especially in what so-called Czechoslovakia,
0: co lidé a zvlášť v tom takzvaném
1: Hungary,
0: Československu, Maďarsku,
1: etc.
0: a tak dále.
1: What they consume?
0: Co je jedí?
1: Bread, butter, cheese.
0: Chleba s máslem a se sýrem.
1: Is tasteful?
0: Je to chutné.
1: Everyone likes bread.
0: Každý má rád chleba.
1: Likes butter.
0: Máslo.
1: Cheese.
0: Sýr.
1: But you should know.
0: Ale měli byste vědět.
1: The kilos which you are gaining.
0: Ta kila, která vám přibývají.
1: Without your wish.
0: Aniž byste si to přáli.
1: Is your body is getting fat.
0: Toto tělo nabírá tuk.
1: Destroying many

0: systems in the body.
1: A to ničí mnoho tělesných systémů.
0: Our gland systems.
1: Náš systém žláz.
0: Liver.
1: Játra.
0: Kidneys.
1: Ledviny.
0: Gallbladders.
1: Měchýř.
0: Our heart.
1: Naše srdce.
0: And that's why you can't reduce the kilo though you practice yoga.
1: A potom se nemůžete zhubnout, i když cvičíte jógu.
0: So use only very little for your coffee or tea.
1: Používejte jenom trošku do svého čaje nebo kávy.
0: Cheese,
1: sýr,
0: is tamas food.
1: Je jídlo tamas.
0: So that's not healthy.
1: A to není zdravé.
0: So because it's some days or weeks or months old.
1: Protože už je nějaké dny, týdny, měsíce starý.
0: Paneer is better.
1: Panýr je lepší.
0: But not the cheese.
1: Ale ne sýr.
0: Bread.
1: Chleba.
0: Is not that bread which we had 50, 60 years before.
1: Už to není takový chleba, jako býval před 50, 60 lety.
0: In some cases, the Australian told.
1: Australané mi řekli, že v určitých případech.
0: That in white bread.
1: Ten v tom bílém chlebu.
0: Which is a very fine flour.
1: Která je z velice jemné mouky.
0: You know how many chickens are killed per day in the world?
1: Kolik na světě každý den zabíjí kuřat?
0: And what happens with the feather?
1: A co se stane s tím peřím?
0: Now, everywhere will be feather flying from chickens.
1: Všude by tady lítalo peří z kuřat.
0: So they make a powder from chickens' feathers.
1: Oni dělají prášek z těch z toho peří.
0: All other kinds of birds.
1: A z, nejen z kuřat, a ze všech ptáků.
0: And they mix in this white flour.
1: A přimíchávají to do té bílé mouky.
0: The toast bread.
1: Ten toastový chleba.
0: So it is very light.
1: Je velice lehký.
0: And when you make a toast.
1: A když si z toho uděláte toast.
0: Just less than half minute.
1: Jenom ani ne za půl minuty.
0: It pops up.
1: Vyskočí na bide.
0: And it is very nice, crunchy.
1: Je velice lehký, křupavý.
0: Why?
1: Proč?
0: Because of the chicken's feathers.
1: Kvůli těm kuřecím peřím.
0: So, and you know our hair?
1: A víte naše vlasy?
0: You know in every shop of the hair cutter, hairdresser,
1: v každém kadeřnictví,
0: and the hair for military,
1: a kde v armádních,
0: from prisoners,
1: od vězňů.
0: And these all hairs from big hotels they buy.
1: Z velkých hotelů tam to vykupují.
0: And they make powder.
1: A dělají z toho prášek.
0: And put in the brown bread.
1: A ten zase přidávají do hnědého chleba.
0: So you are eating the hair.
1: A tak jíte vlasy.
0: Of the people.
1: Jiných lidí.
0: So I don't know why the humans are doing like this.
1: Nevím, proč to takhle lidé dělají.
0: This is called research.
1: Říká se tomu
0: This is called science.
1: Říkají tomu věda.
0: This is called the modern technology.
1: Říkají tomu moderní technologie.
0: No. But the science will never be comparing with the nature.
1: Ale ta věda se nikdy nemůže rovnat s přírodou.
0: There is no one scientist in the world till today.
1: Do dneška není na světě takový vědec.
0: Can produce one drop of the blood.
1: Který by dokázal vyrobit kapku krve.
0: Everyone their blood is different.
1: Každý má jinou krev.
0: Entire diagnosis which can be founded in one drop of the blood.
1: Z jediné kapky krve vám můžou udělat celkovou diagnózu.
0: Not only about us.
1: Nejen o nás samých.
0: But about our ancestors.
1: Ale i o našich předcích.
0: You know the Australian aborigines?
1: Víte ty australské původní obyvatelé?
0: They are from South India.
1: Oni jsou z jižní Indie.
0: They found now in the genes.
1: Našli to v jejich genech.
0: Is South Indians.
1: Že jsou z jižní Indie.
0: They

0: Look like South Indians.
1: Vypadají jako z Jižní Indie.
0: They make these tilaks on the face and on the arms.
1: A dělají si
0: the stomach.
1: Tilaky na obličeji, na pažích, na břiše.
0: So, how many hundreds of years?
1: Kolik už je to stovek let?
0: Or the thousands?
1: Možná tisíce.
0: But still you can find in the blood.
1: Ale pořád to v té krvi najdete.
0: That for each and every person and other creatures.
1: A to se týká každého člověka i každého tvora.
0: They have their whole picture in it.
1: Je v tom celý obrázek o nich.
0: That no scientist can do.
1: A to žádný vědec nedokáže.
0: And they will not be able to do.
1: A nebudou schopni to udělat.
0: So we are against the nature.
1: A tak jdeme proti přírodě.
0: And nature takes the revenge again.
1: A příroda opět od toho vrátí, odplatí.
0: So what we eat,
1: to co jíme,
0: it's manipulated.
1: Je zmanipulováno.
0: And they change the pure nature quality.
1: Oni mění ty čisté přírodní kvality.
0: Into the artificial things.
1: Na umělé věci.
0: Who is the victim?
1: A kdo je obětí?
0: We all.
1: My všichni.
0: This is a big problem.
1: A to je velký problém.
0: And almost everything what you get.
1: A téměř všechno, co dostáváte.
0: From your hair shampoo.
1: Ať od vašeho šamponu na vlasy.
0: To the body oils.
1: A na
0: oleje
1: krémy. Krémy.
0: Everything has from the killed animals.
1: Všechno obsahuje zabitá zvířata.
0: In old time it was not.
1: Za starých časů to nebývalo.
0: This affect our body.
1: A to ovlivňuje naše tělo.
0: So somehow we have to survive.
1: A nějak musíme přežít.
0: So if we have to survive,
1: a pokud máte přežít,
0: then we should have a good digestive system.
1: Musíme mít dobrý trávicí systém.
0: And limit your diet.
1: A omezit svoje jídlo, svoji dietu.
0: We will be able to avoid 90% our illnesses.
1: A budeme tak schopni se vyhnout 90% nemocí.
0: But only one thing we can't master, it's not easy to master.
1: A jedna věc, kterou nedokážeme zvládnout, která není snadno ovládnout.
0: Our test,
1: to je naše chuť,
0: with the tongue.
1: Náš jazyk.
0: This temptation is very big.
1: Tohleto pokušení je velmice velké.
0: It is said,
1: říká se,
0: there's a rare person.
1: Jsou vzácní lidé.
0: A rare yogi.
1: Vzácný jogín.
0: Who have complete control.
1: Který má úplnou kontrolu.
0: Over the test.
1: Nad chutí.
0: And sex.
1: A nad sexem.
0: These are two indriyas.
1: To jsou dvě indrie.
0: Is very mighty.
1: Které jsou velice mocné.
0: And we are slave of that.
1: A my jsme jejich otroky.
0: And we lose most precious energy of the body.
1: A ztrácíme tu nejvzácnější energii těla.
0: So control your test.
1: Takže ovládejte svoji chuť.
0: And eat less.
1: A jeste méně.
0: And practice more.
1: A cvičte víc.
0: So that you will gain and you will have abilities to get food from the pranas, from air.
1: Abyste byli, tak získáte a budete schopni dostávat výživu z prány, ze vzduchu.
0: So, tomorrow we will make an experiment.
1: Zítra uděláme pokus.
0: Because you are mostly all yoga teachers.
1: Protože většina z vás jsou jogoví učitelé.
0: And going to be a yoga teacher.
1: Nebo budoucí učitelé jogy.
0: So tomorrow you have to do perfect.
1: Zítra budete muset udělat perfektní.
0: One posture.
1: Jednu pozici.
0: Begin with P.
1: Začínající na P.
0: P. Which is that?
1: A která to je?
0: Paschimottanasana.
1: Paschimottanasana.
0: So try whole night.
1: Procvičujte to celou noc.
0: Find the technique.
1: Najděte si tu techniku.
0: Who can do perfect paschimottanasana?
1: Kdo dokáže udělat perfektní paschimottanasanu?
0: Will be a special

0: So everyone knows.
1: Takže všichni to vědí.
0: You don't know.
1: Ty nevíš.
0: How long you are practicing?
1: Yeah.
0: Vegetal.
1: Tady.
0: All right. So I want to have one demonstrator.
1: Chci jednoho, kdo by to předvedl.
0: Who can do the perfect paschimottanas?
1: Kdo dokáže udělat perfektní paschimottanas?
0: Please prosím, stand up.
1: Postavte se.
0: One person.
1: Jeden člověk.
0: You know? Go on the table.

0: elbows touching ground.
1: Lokty se dotýkají.
0: Holding your footsoles.
1: A drží se za chodidla.
0: Well.
1: Dobrá.
0: So how many will be tomorrow?
1: Kolik z vás bude zítra?
0: That will be selected.
1: Ty budou vybráni.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: So I'm sure many knows.
1: Jsem si jistý, že mnozí to znají.
0: And many cannot.
1: A mnozí to nedokážou.
0: So who cannot?
1: Kdo to nedokáže?
0: They will learn.
1: Se to naučí.
0: And till next seminar.
1: Do příštího semináře.
0: You have about 1.5 months.
1: Máte asi měsíc a půl.
0: Which will be organized next seminar.
1: Jak se uspořádá příští seminář.
0: Or half year.
1: Nebo půl roku.
0: So nothing is impossible.
1: Nic není nemožné.
0: It is only the matter of exercise.
1: Jde jenom o to cvičit.
0: And reducing the kilos.
1: A zbavit se těch kilogramů.
0: The exception is.
1: Výjimka je.
0: If you have a hip problem.
1: Pokud máte problémy s kyčlemi.
0: If you have a slip disc.
1: Pokud máte vyřezlou plotínku.
0: Back problems.
1: Problémy se zády.
0: Of course. That you should not force yourself.
1: Pak samozřejmě byste se neměli nutit.
0: So, yoga in daily life is very easy and simple.
1: Yoga v denní životě je velice jednoduchá a prostá.
0: But it became lazy.
1: Ale my jsme se stali zlenivěli jsme.
0: Enjoying the butter cheese and bread.
1: A užíváme si raději to chleba s máslem a sýrem.
0: So called sandwich.
1: Říká se tomu sendviče.
0: At the communist time,
1: za komunistů,
0: they had less vegetables.
1: Bylo méně zeleniny.
0: Because that time was transportation was not so like today.
1: Protože ta doprava, přeprava nefungovala tak, jak teď.
0: And as a vegetarian,
1: a jako vegetariáni,
0: our people were consuming every day 1 to 2 kilos bread.
1: A jako vegetarián naši lidé jedli každý den kilo dvě chleba.
0: And the Czechoslovakian bread was very good.
1: A československý chleba byl velmi dobrý.
0: And it spoiled me too.
1: A i mě zkazil.
0: You know, when we had a seminar.
1: Víte, že když jsme měli seminář.
0: After evening satsangs.
1: Po večerním satsangu.
0: Means 10, 10:30.
1: Znamená v 10, v půl jedenácté.
0: Then every day we had a Sylvester.
1: Měli jsme každý den Sylvester.
0: So, time for sandwich.
1: Čas byl čas na sendviče.
0: And you can't imagine.
1: Nedovede si představit.
0: I could eat 10 sandwiches.
1: Já jsem dokázal spořádat 10 sendvičů.
0: And people was looking.
1: A lidé koukali.
0: And they also enjoyed.
1: A i jim to chutnalo.
0: And those sandwiches are still reserved in my stomach.
1: A ty sendviče ještě pořád mám v zásobě ve svém břiše.
0: You can see.
1: A to můžete
0: clearly
1: vidět.
0: So food.
1: Takže jídlo.
0: Which we get in the market.
1: Které dostáváme v obchodech.
0: Maybe fruits.
1: Ať už ovoce.
0: Vegetables.

0: Vegetables,
1: zelenina,
0: corns,
1: obilniny,
0: or the grains,
1: nebo,
0: and milk,
1: a mléko.
0: They are all manipulated.
1: To zrní, obilniny, to je všechno manipulované.
0: And definitely it causes illnesses.
1: A určitě to zapříčiňuje nemoci.
0: Now nearly every third person get a cancer.
1: Dneska téměř každý třetí člověk dostane rakovinu.
0: The main cause is the nourishment.
1: A hlavní příčinou je výživa.
0: And people who are dealing with such companies,
1: a lidé, kteří se zabývají takovými společnostmi,
0: they don't consume these things.
1: Ty, kteří to tam obchodují, řídí, ty to sami nejedí.
0: They get different food.
1: Oni mají jiné jídlo.
0: They have enough money.
1: Oni mají dost peněz.
0: So such a food is attacking our gland systems.
1: Takové jídlo útočí na naše žlázy.
0: Which attacks our hormones, changing our hormones.
1: Oni útočí na naše hormony, mění naše hormony.
0: And this will harm us more and more.
1: A to nám bude víc a víc ubližovat.
0: So we have the opportunity.
1: My máme příležitost.
0: We are blessed one.
1: My máme požehnání.
0: That we have yoga.
1: Že máme jógu.
0: And we have the master.
1: A že máme mistra.
0: Who is expert to eat.
1: Který je odborníkem na jídlo.
0: And tells the teacher, students, eat less.
1: A říkat studentům, aby jedli méně.
0: So anyhow, my diet is very controlled.
1: Ale moje strava je velice řízená.
0: And pranayama is very important.
1: Pranayama je velice důležitá.
0: Prana. So pranayama is more important than postures.
1: Pranayama je důležitější než pozice.
0: But it means not that you will not practice the postures.
1: Ale neznamená to, že byste necvičili pozice.
0: It is unbelievable.
1: Je neuvěřitelné.
0: I tell you one example.
1: Řeknu vám jeden příklad.
0: Day before yesterday, I was in Delhi.
1: Předevčírem jsem byl v Delhi.
0: And there is one man.
1: Je tam jeden člověk.
0: He is Muslim.
1: Je to muslim.
0: From royal families.
1: Z královské rodiny.
0: And we have very good relation.
1: Máme velice dobrý vztah.
0: And he was very fat.
1: A on býval velmi tlustý.
0: Now he is 75.
1: Teď je mu 75.
0: And he had diabetes.
1: A má cukrovku.
0: Headache.
1: Bolesti hlavy.
0: Back pain.
1: Bolesti v zádech.
0: Knee problems.
1: Problém s koleny.
0: And always he says, Swamiji, what can I do?
1: A vždycky říkal Swamiji, co mám dělat?
0: And I was always forcing him to do what I tell him.
1: A já jsem vždycky nutil, aby dělal to, co mu říkám.
0: So he did 10 days.
1: A tak on to na 10 minut dělal.
0: And gave up.
1: A nechal toho.
0: And became more and more ill.
1: A byl víc a víc nemocný.
0: Then about 14 months.
1: A asi před 14 měsíci.
0: He decided that he will follow Swamiji 100%.
1: Se rozhodl, že bude následovat Swamijiho na 100%.
0: And whenever I go to Delhi, he comes to visit me.
1: A kdykoliv přijedu do Delhi, tak přijede na návštěvu.
0: And when he came day before yesterday,
1: a když přišel předevčírem,
0: I couldn't recognize.
1: Nemohl jsem ho poznat.
0: He was looking very young.
1: Vypadal velice mladě.
0: And proudly he said,
1: a hrdě řekl,
0: thank you, Swamiji.
1: Děkuji vám, Swamiji.
0: I am your real disciple now.
1: Jsem váš skutečný žák.
0: I followed you 100%.
1: Budu vás 100% následovat.
0: I told myself,
1: řekl jsem sám sobě,
0: to my lips,
1: svými rty,
0: keep close.
1: Buďte zavřené.
0: Don't eat.
1: Nejeste.
0: This and this and this.
1: Tohle a tohle a tohle.
0: 35 kilos he lost.
1: Zhubil 35 kilogramů.
0: And no any more diabetes.
1: Už nemá žádnou cukrovku.
0: No any more headache.
1: Žádné bolesti hlavy.
0: And no more back pain.
1: Žádné bolesti v zádech.
0: No joint pains.
1: Žádné bolesti kloubu.
0: And had always very high

0: blood pressure.
1: Vždycky měl vysoký krevní tlak.
0: No more high blood pressure.
1: A už ten taky zmizel.
0: And he's so happy.
1: A je tak šťastný.
0: He said, thank you, Swamiji.
1: Řekl, děkuji, Swamiji.
0: So, I said, I wish such a discipline too.
1: A já jsem říkal, já bych si sám přál takovouhle disciplínu.
0: Speaking is very easy.
1: Mluvit o tom je velice snadné.
0: But to do it is little difficult.
1: Ale udělat to, dokázat, to je těžké.
0: He said to me.
1: A on mi řekl,
0: the person like you, Swamiji,
1: člověk jako vy, Swamiji,
0: have dinner in Delhi,
1: má večeři v Delhi,
0: breakfast in Vienna,
1: snídaní ve Vídni,
0: lunch in Strilky,
1: oběd ve Střílkách,
0: and dinner somewhere else,
1: a večeři zas někde jinde.
0: Body cannot resist.
1: A to tělo neodolá.
0: So slow down, Swamiji.
1: To tělo tohle to nevydrží, tak Swamiji zpomalte.
0: I say I will do.
1: A já jsem řekl.
0: So what I want to tell you.
1: To, co vám chci říci.
0: The practical life.
1: Ten praktický život.
0: If you practically you will practice.
1: Pokud vy to opravdu odcvičíte prakticky.
0: You will be completely different in one year.
1: Budete úplně jiní do roka.
0: That if I pray to God that you have no any things like that.
1: A já se modlím Bohu, aby vás něco takového nepotkalo.
0: But even some symptoms are there in the body which will turn as a cancer.
1: I kdyby v těle byly nějaké symptomy, které by se mohly rozběhnout v rakovinu,
0: it will be avoided.
1: Tak se tomu vyhnete.
0: It's missing immunity.
1: Protože je to chybějící imunita.
0: And so Khatu Pranam was designed especially to develop the immunity in the body.
1: A ta Khatu Pranam bylo sestaveno speciálně na podporu imunity v těle.
0: And the second part of the Khatu Pranam will come tomorrow.
1: A zítra přijde ta druhá část Khatu Pranam.
0: Many of you know.
1: Mnozí z vás už ji znáte.
0: So we shall practice.
1: Takže bychom měli cvičit.
0: Nothing can be compared with the practice.
1: Nic se nedá porovnat se cvičením.
0: If you want to be healthy,
1: pokud chcete být zdraví,
0: happy,
1: šťastný,
0: enjoying life,
1: radovat se ze života,
0: long life,
1: a dlouhý život,
0: then practice yoga in the life every day 2.5 hours.
1: Pak cvičte jogu v denním životě každý den 2.5 hodiny.
0: Go early sleeping.
1: Choďte brzo spát.
0: And quit your night of the morning. Long sleeping.
1: A zbavte se toho vyspávání ráno.
0: Practice, practice, practice.
1: Cvičte, cvičte, cvičte.
0: If we get old with this kind of laziness,
1: pokud se stárneme s takovouhle leností,
0: you will not forgive yourself.
1: Tak si to sami sobě neodpustíte.
0: Lying in the hospital.
1: Budete ležet v nemocnici.
0: And be sending SMS and email.
1: Budete posílat SMSky a e-maily.
0: Swamiji, please prayer.
1: Swamiji, prosím, modlete se.
0: I'm diagnosed.
1: Mám to, jsem diagnostikovaný.
0: Cancer.
1: S rakovinou.
0: Or something different.
1: A nebo s něčím jiným.
0: So this is yoga teacher should know.
1: A jogoví učitelé by tohle měli vědět.
0: And become an example.
1: A stát se příkladem.
0: So I wish you.
1: Tak vám přeji.
0: A very good appetite.
1: Velice dobrou chuť.
0: But controlled.
1: Ale ovládanou.
0: In Ayurveda they said.
1: V Ayurvédě říkají.
0: One portion.
1: Jedna porce.
0: Solid food.
1: Pevného jídla.
0: One portion. For the liquid,
1: jedna porce, jeden díl pro tekutiny,
0: and one portion for the bread,
1: jedna porce pro chleba,
0: and other for the space,
1: a jeden ten díl pro prostor.
0: Then you will be healthy.
1: A pak budete zdraví.
0: We have enough to eat.
1: Máme toho dost na jídlo.
0: But it means not that we have to finish it all.
1: A není to, že bychom museli všechno spořádat.
0: So begin today.
1: Začněte už dneska.
0: Patanjali said.
1: Patanjali řekl.
0: Atha yoga anushasanam. Yoga begins with the discipline.
1: Yoga začíná disciplínou.
0: So when should we develop discipline?
1: A kde jinde máme rozvíjet disciplínu?
0: Atha means now.
1: A to znamená nyní.
0: Just now.
1: Právě teď.
0: Not after 1 hour.
1: Ne až za hodinu.
0: Not tomorrow.
1: Ne zítra.
0: But just now.
1: Ale právě teď.
0: So mentally now decide.
1: Tak mentálně se teď rozhodněte.
0: So you will, let's say, not quarter, but today half.
1: Ale ne, že dneska třeba ne čtvrt, ale půl jenom.
0: If you eat 200 grams,
1: pokud sníte 200 gramů,
0: today 100 grams.
1: Tak dneska 100 gramů.
0: Tomorrow 90 grams.
1: A zítra 90.
0: Slowly, slowly.
1: Pomalu, pomalu.
0: And make sure.
1: A ujistěte se.
0: That in your sleeping room.
1: Že ve vaší ložnici.
0: You have no chocolates.
1: Tam není žádná čokoláda.
0: No biscuits.
1: Žádné sušenky.
0: No cakes.
1: Žádné dortíky.
0: No fruits.
1: Žádné ovoce.
0: No nuts.
1: Žádné oříšky.
0: All give it in the kitchen.
1: Všechno odneste do kuchyně.
0: They will put it in the food and use for us.
1: A odneste to sem do kuchyně a oni to vám vydají, uvaří vám to.
0: So wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And evening we will have satsang here on the same place.
1: Večer budeme mít satsang tady na stejném místě.
0: If the Puriji allows.
1: Pokud Dev Puriji dovolí.
0: I cannot ask him every time, please stop, please rain.
1: Nemůžu ho každý, po každé prosit, prosím, zastav to.
0: So, wish you good appetite.
1: Přeji vám dobrou chuť.
0: And seven is prayer here.
1: V 7 bude tady modlitba.
0: And 7:30 is the webcast.
1: A v 7:30 bude webcast.
0: And I told that you can come for greetings.
1: Já jsem řekl, že můžete přijít na pozdrav.
0: So some can come now.
1: Tak někdo může přijít teď.
0: Till 7.
1: Do 7.
0: I will be sitting here.
1: Budu sedět tady.
0: But don't make long queue, go and eat.
1: Nedělejte ale dlouhou frontu, jděte si na jídlo.
0: Okay. So thank you, all the best.
1: Děkuji a všechno nejlepší.
0: So webcast will be about 7:45.
1: Takže webcast bude ve 7:45.
0: Deepnan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev, Madhav Krishna Bhagwan ki, Sanatan Dharma ki, Om Shanti, Shanti, Shanti. Vishwagur Mahamandaleshwar Parvachan Swayamakishwadan Purji Gurudeva ki.

0: joint problem, knees and shoulders and this.
1: Teď se mě někdo ptal na potíže z klouby, kolena, ramena a podobně.
0: There is something which is very good.
1: Je na to něco, co je velmi dobré.
0: And it is only once a year about one month treatment.
1: A je to taková léčba, která probíhá jednou za rok zhruba měsíc.
0: And it is very pleasant.
1: A je velmi příjemná.
0: That's very good.
1: Je velmi dobrá.
0: So would you like to listen?

0: Chtěli byste si to poslechnout?
1: It's also very good for after the birth.
0: Je také dobrá pro po porodu.
1: And it's also very good for the mothers after giving the birth.
0: Pro maminky po porodu v šesti nedělí.
1: Also for ladies.
0: Pro ženy.
1: Mostly they have less iron.
0: Které mají méně železa většinou.
1: It's many good things.
0: A je v tom spoustu dobrých věcí.
1: And when I will tell you,
0: až vám to řeknu,
1: everybody would like to do it.
0: Tak to bude každý chtít zkoušet.
1: It is something to eat.
0: Jí se to.
1: And it's so tasty.
0: A chutná to lahodně.
1: You will say, Swamiji, can I eat little more?
0: Budete říkat, Swamiji, můžu si dát trochu víc.
1: Good idea?
0: Je to dobrý nápad?
1: So you know the meti.
0: Znáte meti?
1: They call, what they call in English?
0: Fenugreek. Čili fenikl. Ne? Řecké seno. Aha, pardon. Řecké seno.
1: In German they said boxhorn clay.
0: Takhle to zní německy.
1: Methi. And we can hear harvest.
0: A můžeme ho tady sklízet.
1: We can do here in this some field and have a organic.
0: Můžeme tady založit nějaké pole a pěstovat v biokvalitě.
1: So approximately I give you the ingredient.
0: Čili přibližně vám řeknu ingredience.
1: 1 kilo the methi seeds.
0: 1 kilo toho řeckého sena.
1: And little bit you fry on the hot fan.
0: Trošku ho opražíte na oleji.
1: Not oil.
0: Fat. Hot
1: fan.
0: Na pánvi na sucho, pardon.
1: And then grind it.
0: A pak ho umelete.
1: Not very powder, but like a little, like a our pochke. From mice, what we call polenta.
0: Čili ne úplně najemno na prášek, ale trochu na hrubo, zhruba tak jako je polenta.
1: Okay. Then 1.5 kilo also organic brown wheat.
0: Potom 1.5 kilo nějakého hnědého obilí.
1: Wheat.
0: Hnědé obilí, pšenice.
1: Yeah, there are two kinds of wheat.
0: Jsou dva druhy obilí.
1: One you have little white is.
0: Jedno je ta bílé.
1: And one is very nice brown.
0: A druhé je to hnědé. Jako celozrné.
1: From which what we make the black or brown bread.
0: To z čeho se peče takový ten chleba celozrný.
1: This is the whole wheat is grinded, no?
0: Kdy se mele jakoby celé zrno do toho chleba.
1: So you make also a little bit fried.
0: To se také trochu opraží.
1: On the without oil on the
0: bez oleje na suché pánvi.
1: And then also grind it.
0: A také like se to
1: chapati flour or bread flour.
0: Také se to umele jako kdybyste mleli mouku na čapátí nebo na chléb.
1: Sounds good, no?
0: Zní to dobře, ne?

0: And half kilo or 1 kilo almonds.
1: Pak kilo anebo půl kilo mandlí.
0: Wash it with cold water.
1: Properete ve studené vodě.
0: Dry it.
1: Usušíte.
0: And also grind it or scratches.
1: A také umelete nebo nakouskujete.
0: Half kilo.
1: Půl kila.
0: And 100 gram dry ginger powder.
1: 100 gramů sušeného zázvoru v prášku.
0: And gram the or 15 gram cardamom.
1: A 15 nebo
0: seeds.
1: 20 gramů kardamonových semínek.
0: And also the dry coconuts.
1: A sušený kokos.
0: The chips of coconuts.
1: Takové ty kousky sušeného kokosu.
0: That you should also chip it, make it small.
1: To byste také měli nakouskovat, nakrájet na malé kousky.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, že jo? How much of coconut?
0: 50 gram, when it's dry, it's very much.
1: 50 gramů kokosu.
0: Then 20 gram cinnamon.
1: Pak 20 gramů z kořice.
0: And 1 kilo this Indian they call gur.
1: A 1 kilo něčeho.
0: Jaggery. Gur.
1: Speciálního surového cukru, který se indicky řekne gur.
0: Yeah, but there are 2-3 different kinds.
1: Jsou různé druhy toho cukru.
0: Something is totally with the chemical cleaned and like this, but it should be nice raw.
1: Je cukr, který se různě chemicky pročišťuje, tak ten ne, měl by to být úplně surový cukr.
0: And this our Muktanand should import.
1: A Muktanand by ho měl dovážet.
0: Good?
1: Dobře.
0: Then this methi and wheat
1: pak to
0: flour.
1: Řecké seno a to obilí, ta mouka z toho.
0: You should fry.
1: To byste měli ještě opéct, opražit.
0: Then put inside 1.5 liter ghee.
1: A přidat 1.5 litru ghee.
0: But pure ghee.
1: Ale aby to bylo čisté ghee.
0: Okay. Yes, then what is the inside more?
1: Tak co tam je ještě dalšího?
0: And then fry it like making halwa before you put water inside.
1: Čili pak to s tím ghee smažíte, jako kdybyste chtěli dělat halvu ještě předtím, než tam nalijete vodu.
0: And but don't put any water inside.
1: Ale žádnou vodu tam nelejte.
0: And then you mix everything inside.
1: A pak to všechno smícháte dohromady.
0: This gourd you should cut it small.
1: I ten cukr, ten gůl, byste měli nasekat také na malé kousíčky.
0: But when it's fried, it should become again cool.
1: A až se to opraží, tak byste to měli nechat schladit.
0: And then you make a ladu.
1: A pak se z toho udělají ladu.
0: About 40 to 50 gram.
1: Aby ta jedna kulička měla 40 až 50 gramů.
0: Like tennis ball.
1: Jako takové tenisáky.
0: And you eat every day.
1: A každý den sníte?
0: Morning.
1: Ráno.
0: No tea, no coffee.
1: Žádný čaj, žádná káva.
0: No milk.
1: Ani mléko.
0: Herbal tea maybe.
1: Možná bylinkový čaj.
0: And you eat this one ladu.
1: A sníte tu jednu kuličku.
0: If you can digest, eat two.
1: Pokud se vám podaří to strávit, tak sněste dvě.
0: Otherwise one is okay.
1: Jinak jedna je taky v pořádku.
0: Then I don't eat anything 1 hour or 2 hours.
1: Nic dalšího hodinu nebo dvě nejeste.
0: Now, don't eat any kind of oil.
1: Nejeste žádný typ oleje.
0: This is Ayurveda.
1: A to je Ayurveda.
0: Ayurveda said eat lot of ghee.
1: V Ayurvedě se říká, jeste spoustu ghee.
0: And this other Western, they said eat lot of oil.
1: A na západě se říká, jeste hodně olejů.
0: But we don't make argument.
1: A my se nehádáme.
0: So as long as you will eat this,
1: do té doby, dokud takto budete jíst,
0: then you should follow after 20 days more.
1: Měli byste to provádět 20 dní ještě.
0: So, no any kinds of made out of yogurt.
1: A po tu dobu nejíst nic jogurtového. Nic, co je z jogurtu.
0: And no tomatoes.
1: Žádné rajčata, pardon.
0: No any kind of sour.
1: Nic, co by bylo kyselé.
0: Except lemon.
1: Kromě citrónu.
0: Also no citronic fruits.
1: Taky žádné citrusové plody.
0: No. No any carrots, roots.
1: Žádnou kořenovou zeleninu, mrkev.
0: Mostly leaf fruits or vegetable.
1: A měli byste jíst naopak listovou zeleninu.
0: Pumpkin.
1: Dýně.
0: Less potatoes.
1: Méně brambor.
0: No melon sani, no.
1: Žádné cukety.
0: Yeah. And no beans.
1: Žádné fazole.
0: Only mung dal.
1: Jenom mung dal.
0: Green mung dal.
1: Ten zelený, zelené fazolky mungo.
0: Yes. That's it.
1: Tak to je celé.
0: Eat rice.
1: Můžete jíst rýži.
0: You can eat wheat.
1: Můžete jíst různé obilí.
0: You can eat corns.
1: Kukuřici.
0: And enjoy.
1: A užívat si to.
0: And after 2 months, tell me how your joints.
1: A za 2 měsíce mi řekněte, jak jsou na tom vaše klouby.
0: This is the bomb.
1: Je to taková bomba.
0: For your knees and for your joints and for your back.
1: Pro vaše kolena a veškeré klouby i záda.
0: But this has to be done in the cold season.
1: Ale je třeba to provádět v chladném ročním období.
0: In month of December.
1: Ideálně v prosinci.
0: January.
1: Nebo v lednu.
0: When is good cold.
1: Když je opravdu dobrá zima.
0: And only once a year.
1: A jenom jednou za rok.
0: No, it likes you very good and you want to eat again more, no.
1: A když vám to bude chutnat a budete to jíst častěji, tak to nedělejte.
0: After 2 years.
1: Za 2 roky.
0: Or 3 years.
1: Nebo za 3 roky.
0: Your body will ask you always to do it.
1: Vás vaše tělo bude žádat, abyste zase to udělali.
0: Otherwise, double pain will be in the joints.
1: Jinak budete mít dvojnásobnou bolest v těch kloubech.
0: So it's like addicted.
1: Čili je to taková závislost.
0: But good addicted.
1: Ale dobrá závislost.
0: And it's good for also during the pregnancy.
1: A je to také dobré po těhotenství.
0: The child will be very healthy and very good.
1: A dítě bude velmi zdravé a dobré.
0: And mother milk will be best.
1: A mateřské mléko bude to nejlepší.
0: So this is that what I wanted to tell you for the joints.
1: Čili to je to, o čem jsem chtěl mluvit, co pomáhá na klouby.
0: You can put little haldi powder inside.
1: Můžete tam dát trošku kurkumy mleté v prášku?
0: No tomatoes, no mangoes.
1: Ale žádná rajčata, žádná manga.
0: No pineapple.
1: Žádné ananasy.
0: Nothing which is sour.
1: Nic, co je kyselé.
0: Also maybe no apple.
1: Možná taky žádná jablka.
0: Sweet, very sweet fruit is okay.
1: Sladké ovoce je v pořádku.
0: But no sour.
1: Ale ne kyselé.
0: Just for 1 month.
1: Je to jenom na 1 měsíc.
0: Sounds good.
1: Zní to dobře.
0: Now, you don't know if you can do it and you can do it properly.
1: Nevím, jestli to zvládnete udělat tak, jak je potřeba, správně.
0: And if you make for you, then don't give your husband.
1: Ale když si to uděláte pro sebe, tak to nedávejte pak manželovi.
0: Otherwise he will empty whole jar.
1: Jinak celou tu vaši zásobu
0: vyprázdní.
1: A nebo to můžete dělat společně, manžel s manželkou.
0: It is for old age people.
1: A je to také pro staré lidi.
0: Yes. Or those who have really pain in knees and joints.
1: Pro všechny, koho bolí klouby, kolena, ostatní klouby.
0: So no tomatoes, no eggplants.
1: Žádná rajčata ani žádný lilek.
0: No this how and no any kind of bean which creates gas.
1: Nic kyselého a žádné fazole, které vytvářejí plyny.
0: Only mung.
1: Jenom to mungo.
0: Mung dal. Now, who would like to have this?
1: Kdo by do toho chtěl jít?
0: Raise hand up.
1: Zvedněte ruce.
0: Seriously.
1: Kdo vážně do toho chcete jít?
0: Seriously, okay? One man or woman should get up and look, gaze. How many percentage you think people are would like to have?
1: Někdo by měl vstát a spočítat všechny ty ruce a říct zhruba procenta, kolik nás do toho chce jít.
0: Okay, good idea. Thank you.
1: Děkuju.
0: Can we give a duty?
1: Můžeme to dát někomu za úkol?
0: Someone. They can prepare here in Strelky kitchen.
1: Aby nám to připravili tady ve střílecké kuchyni.
0: And you can buy.
1: A můžete si to tady pak koupit.
0: Okay. Now, the ingredient what I mentioned.
1: Ty ingredience, které jsem zmínil.
0: Is not so cheap.
1: Nejsou úplně levné.
0: And people who will work.
1: A lidé, kteří na tom budou pracovat.
0: So we will see how it is, but it is something good. You can get this.
1: Uvidíme, jak to dopadne, ale bylo by to dobré, kdybyste to tady mohli dostat.
0: Really, it will do to good to you.
1: Prospělo by vám to.
0: Then there's another remedy.
1: Pak je ještě jeden lék.
0: That's also like this very good.
1: A ten je také velice dobrý.
0: That's also similar like this.
1: Je podobný jako toto.
0: That will be in next program.
1: A to bude na dalším programu.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: In this beautiful divine park.
1: V tomto krásném božském parku.
0: Garden is too little.
1: Zahrada je příliš málo.
0: The park of Mahaprabhu Deep Foundation Ashram.
1: Je to park Mahaprabhujiho nadace ashramu.
0: This is one of the best place to learn, to practice and to gain a good health.
1: A je to jedno z nejlepších míst, kde můžete cvičit a kde můžete získat dobré zdraví.
0: It is something which we can't compare.
1: Je to něco nesrovnatelného.
0: Nature is the nature.
1: Příroda je příroda.
0: You can have a nice, beautiful, big building.
1: A můžete mít krásnou vysokou budovu velikou.
0: Maybe 70, 80 floors.
1: Třeba 70 nebo 80

0: Může tam být dobrá klimatizace.
1: But that cannot make us so happy, relaxed and feeling our soul very joyful.
0: Ale to nám nepřinese na duši takovou radost a takový pocit štěstí.
1: Therefore it is a prakrti.
0: Jako příroda, proto se říká prakrti.
1: Prakrti means the nature.
0: Prakrti znamená příroda.
1: Nothing can be compared with such a clean, pure air as this nature here.
0: Nic se nedá porovnat s tím čistým vzduchem, který je tady v přírodě.
1: Now we should not waste the time.
0: A neměli bychom ztrácet čas.
1: Every minute you should use it for this space.
0: Měli byste každou minutu, kdy jste v tomto prostoru, využít.
1: Make pranayam.
0: Věnovat se pranayamě.
1: Make asanas.
0: Asanam.
1: Just sit down and meditate.
0: Posadit se a meditovat.
1: Sit down and read nice book.
0: Posadit se a přečíst si hezkou knihu.
1: Of yoga and daily life.
0: Z jogy v denním životě.
1: Or different good practical books.
0: A nebo jiné dobré praktické knihy.
1: Not those kind of books where the dreamer writes.
0: Ne takové knihy, které píšou snílkové.
1: Don't be the library worm.
0: Nebuďte takový knihomol.
1: See, we have to have a reality, the practice.
0: Třeba to uvádět do skutečnosti, do cvičení.
1: And so is the nature.
0: A o tom je příroda.
1: And that all every yoga teachers.
0: A proto všichni učitelé jógy
1: should inspire the people.
0: By měli inspirovat lidi.
1: And if it is possible, even only one weekend.
0: A pokud je to možné, tak aspoň na jeden víkend.
1: Take the friends.
0: Vzít přátelé.
1: Or your students.
0: Nebo své studenty.
1: To the nature.
0: Někam do přírody.
1: Europe have a beautiful nature.
0: V Evropě je krásná příroda.
1: There are many, many beautiful parks.
0: Je tady mnoho krásných parků.
1: Beautiful beaches.
0: Krásné
1: lakes.
0: Pláže, jezera.
1: Mountains, forest.
0: Hory, lesy.
1: So, one weekend.
0: A tak jeden víkend.
1: Practicing, walking.
0: Procházet
1: keeping
0: se,
1: silent.
0: Budete v tichu.
1: Learn the silentness from the trees.
0: Učte se tichu od stromů.
1: These trees are talking to us silently.
0: Ty stromy s námi rozmlouvají, ale tiše.
1: Yes, the trees have a life.
0: Ano, stromy mají život.
1: They are living.
0: Jsou živoucí.
1: They also have a soul.
0: A mají také duši.
1: And they are our mother.
0: Jsou jako naše matky.
1: What we call mother nature.
0: Říkáme matka příroda.
1: Prakrti.
0: Prakrti.
1: And this prakrti is also connected to our body.
0: A tato prakrti je také spojená s naším tělem.
1: That's called our nature.
0: I s naší přirozeností.
1: And now the nature is also different.
0: A je to trošku jiná příroda, jiná přirozenost.
1: The thorny nature.
0: Můžete mít nějakou trnitou přírodu.
1: The many, many cactus.
0: Přírodu, kde roste spoustu kaktusů.
1: The stones.
0: A kde jsou kameny.
1: Different creatures, reptilians.
0: Kde jsou různí hadi a další.
1: That's also different nature.
0: To je také jiná příroda.
1: And similarly, every human.
0: A tak podobně každý člověk.
1: Have a different nature.
0: Má jinou přirozenost.
1: Some have a nature which is not pleasant.
0: Někdo to má tak, že to není příjemné, to jeho.
1: Neither they are happy.
0: Ta jeho povaha. A ani on není šťastný.
1: And they can't make other happy.
0: Ani druhé nemůže udělat šťastný.
1: Introverted.
0: Je to někdo, kdo je introvertní.
1: And how do you call? Would like to be alone.
0: Někdo, kdo je rád sám.
1: That's called a selfist.
0: Ale je to sobecké.
1: Love humans.
0: Milujte lidi.
1: Humans should respect, adore the humans.
0: A lidé by se navzájem měli ctít a mít rádi.
1: That's what yoga tells us.
0: To nám říká yoga.
1: The yoga is a path to the non-violence and peace.
0: Yoga je cesta k nenásilí a k míru.
1: So first we have to

0: overcome or give up the violence.
1: Čili především bychom se měli vzdát násilí.
0: Then think and meditate on the peace.
1: Pak přemýšlet o míru, meditovat o míru.
0: So how a yoga teacher should lead the practitioners to very beautiful atmosphere.
1: Tak aby učitel jógy dokázal dovést své cvičence k nějaké krásné atmosféře.
0: And choose those students who is really practicing, doing.
1: A vyberte si takové studenty, kteří opravdu cvičí, kteří to provádějí.
0: In this one weekend, you should not touch each other.
1: A během toho společného víkendu byste se neměli navzájem dotýkat.
0: Don't eat too much.
1: Neměli byste se přejídat.
0: Just that your stomach doesn't complain you.
1: Jenom tak, aby si váš žaludek nestěžoval.
0: Because stomach complains two times.
1: Žaludek si stěžuje dvakrát.
0: If you eat too much.
1: Když jíte příliš.
0: Then you don't feel good.
1: Tak se necítíte dobře.
0: The stomach complains.
1: A žaludek si stěžuje.
0: Or you are not eating at all.
1: A nebo když nejíte vůbec.
0: Then the stomach is complaining.
1: Tak si žaludek taky stěžuje.
0: Loudly he's shouting.
1: A dokonce nahlas křičí.
0: You know? So balance, limited.
1: Takže aby to bylo v rovnováze, v omezení.
0: That will understand what means the yoga.
1: Tak aby pochopili, co to je yoga.
0: And what means the peace.
1: A co to znamená mír.
0: And how to harmonize.
1: A jak dosáhnout harmonie.
0: Don't complain.
1: Nestěžujte si.
0: Don't blame.
1: Neobvinujte.
0: Everything is on ourselves.
1: Všechno je na nás.
0: So this is a part of yoga teacher trainings.
1: To by měla být součást toho výcviku učitelů jógy.
0: If you are not teacher,
1: pokud nejste cvičitelé,
0: you are not going to become a teacher.
1: A nechystáte se stát cvičiteli.
0: But it's not only for the teacher.
1: Stejně se to netýká jenom cvičitelů.
0: Teacher is getting this kind of instructions, knowledge.
1: Protože učitelé získávají určité pokyny a vědomosti.
0: To make others happy, relaxed, comfortable.
1: Jak přinést štěstí a uvolnění druhým.
0: And having a free thoughts.
1: Aby se druzí cítili dobře a měli svobodné myšlení.
0: That kind of peace which whole week it will guide you.
1: A získali takový mír, který je povede celý týden.
0: Thanks to many big cities.
1: Díky mnoha velikým městům.
0: And in Europe.
1: V Evropě.
0: Many, many parks. So if you can't go somewhere far distance.
1: Je mnoho parků, takže když nemůžete odjet někam daleko.
0: Go with the group in your beautiful park.
1: Tak běžte aspoň s tou svojí skupinou do nějakého hezkého parku.
0: That direction where there's less cars are moving.
1: Tam, kde nejezdí tolik aut.
0: And do there something.
1: A cvičte tam.
0: Meditation.
1: Můžete meditovat.
0: Pranayams.
1: Věnovat se pranayámě.
0: Even with open eyes you can do your pranayams and look to the trees.
1: Můžete dělat pranayamu s otevřenýma očima a dívat se přitom na stromy.
0: That will create a very happy, healthy relation with your friends or students.
1: To vytvoří velice příjemný, zdravý, šťastný vztah mezi vámi a vašimi studenty.
0: Don't go there and don't allow that who only coming selfishly chatting and backbiting.
1: Ale neberte sebou takové studenty, kteří tam chodí jenom, aby si popovídali a třeba někoho pomluvili přitom.
0: You have many complaining. You have many negative and positive things.
1: Lidé si hodně stěžují a mají různé pozitivní a negativní komentáře.
0: You have the stress.
1: Máme stres.
0: Many other things in office.
1: Spoustu dalšího v kancelářích.
0: So when you come for one weekend.
1: A tak když přijedete na jeden víkend,
0: then withdraw thyself.
1: Tak se od toho odtáhněte.
0: From that

0: parpanch. The parpanch means nonsense talking.
1: Od toho parpanch. A parpanch znamená prostě nesmyslné hovory.
0: This responsibility, that, this person is not good, that person is not good.
1: A tenhle člověk není dobrý, a tamhle ten člověk není dobrý, a tohle by měl udělat, a tohle by neměl dělat.
0: In one company,
1: v jedné společnosti,
0: 30 people are working.
1: Pracuje 30 lidí.
0: And in reality, all these 30 are not in harmony. Not in harmony.
1: A ve skutečnosti těch 30 lidí spolu nevychází dobře.
0: So, it's not easy to create the harmony.
1: Není snadné vytvořit harmonii.
0: You know, it's not. It's not easy to create harmony in the family.
1: A není snadné vytvořit harmonii v rodině.
0: In beginning, when you decide to find some partner and you find and you want to marry and how nice and how happy, you know.
1: Na začátku, když si najdete partnera, tak je to všechno krásné, máte pocit, že jste našli.
0: But maximum 1 year.
1: Toho pravého, s kým budete šťastní, ale maximálně to trvá
0: rok.
1: Or
0: if you can expand like rubber.
1: A snažíte se od sebe oddělit jako guma.
0: 1.5 or 2 years.
1: Tak to trvá rok a půl nebo dva.
0: Then that harmony between husband and wife is getting lost.
1: A pak se ta harmonie mezi manželem a manželkou ztrácí.
0: Then it comes, why not you?
1: Pak jeden říká, proč ty nemůžeš něco?
0: Why don't you do it?
1: Proč to ty neuděláš?
0: I don't like this.
1: Já, mně se to tak nelíbí.
0: Oh God, if I will know your nature.
1: Že kdybych věděla, jaký seš.
0: So, that kind of atmosphere creates in the family and in the companies.
1: Čili takováto atmosféra se pak vytváří v rodině i ve společnosti.
0: And what you call, one want to be boss and other want to be other boss and want to be that this person retires. And I would take this work and I would have this position.
1: A v kanceláři to pak je tak, že si člověk říká, a já bych tomu měl šéfovat a tenhle ten už by měl jít do důchodu a já bych měl jít na to jeho místo, o to mám zájem.
0: You will say, how does Swamiji know this?
1: A vy si řeknete, jak to ten Swamiji ví?
0: I was not working in any company.
1: Já jsem v žádné takové společnosti nepracoval.
0: But they tell me.
1: Ale lidé mi to říkají.
0: How is the situation?
1: Jaká je situace?
0: Sometimes is unbearable.
1: Někdy je nesnesitelná.
0: And what they are using the words.
1: A slova, která používají.
0: And talking. So it's not good.
1: Když o tom mluví, tak vím, že to není dobré.
0: But we are depending. We need money.
1: Ale jsme na tom závislí, protože potřebujeme peníze.
0: We are scared.
1: A bojíme se.
0: But how we will survive?
1: Jak přežijeme bez práce?
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So if you could try to change people.
1: Pokud byste zkusili změnit lidi.
0: Ask them.
1: Můžete se jich zeptat.
0: Come only once for 1 week.
1: Přijďte jenom na jeden týden.
0: Then I will show you how it is.
1: A já vám ukážu, jak to je.
0: They will say, yoga.
1: A ty lidi budou říkat yoga.
0: We don't want this.
1: To nechci.
0: Say, just come.
1: Tak jen přijďte.
0: But clean your thoughts.
1: Abyste se vyčistili myšlenky.
0: Doctor said, I can help you if you help me.
1: Lékař říká, já vám můžu pomoct, když vy pomůžete mně.
0: Means follow the doctor's instructions.
1: To znamená řídit se těmi pokyny lékaře.
0: Holy Guruji told once a story when he came to Europe.
1: Holy Guruji, když přijel do Evropy, tak jednou vyprávěl takovou historku.
0: About two ants.
1: O dvou mravencích.
0: So one ant was living in the sugar mountain.
1: Jeden mravenec žil v cukrové hoře.
0: And the second was living in the Salzburg.
1: A druhý mravenec žil v Salzburku, v Solnohradu.
0: So there was somewhere a conference.
1: A někde byla nějaká konference.
0: So the ants came together.
1: A ty dva mravenci se potkali.
0: And they were having breakfast or something.
1: A měli tam společnou snídani.
0: And they were talking each other.
1: A povídali si spolu.
0: So one ant tells the other ant.
1: A ten jeden mravenec povídá druhému.
0: Sister, from where are you?

0: Sestro, odkud jsi?
1: She said, I'm from Salzburg.
0: A ona říká, já jsem ze Salzburgu.
1: Salzburg means the salty mountain, okay?
0: Čili Salzburg znamená Solnohrad, nebo
1: I mean
0: Slaná
1: not
0: hora.
1: The city of in Austria.
0: Čili to je to město v Rakousku.
1: If they are feeling guilty, is their mistake.
0: Čili nenarážím na to město v Rakousku a pokud si to berou osobně, je to jejich chyba.
1: But they will accept.
0: Ale přijmou to.
1: Because they are rich.
0: Protože jsou bohatí.
1: From the salt.
0: Mají ze soli.
1: You know, old time.
0: Víte, jak to bylo v dávných časech?
1: It was not easy to get a salt.
0: Nebylo snadné získat sůl.
1: Salt was the biggest business.
0: Sůl byla ten největší obchod.
1: They were coming from the coast or oceans and coming to Slovakia, Czech and going further to sell the salt.
0: A přicházeli lidé od pobřeží a od moře a procházeli Českem a Slovenskem, aby se dostali k té soli.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That humans cannot eat too much salt.
0: Že lidé nemůžou té soli sníst moc.
1: Otherwise will be very expensive.
0: Jinak by to přišlo velmi draho.
1: Is it you are from the salt mountain?
0: A ten druhý mravenec se divil, ty jsi ze Slané hory?
1: Said yes.
0: Ano.
1: Salt is very good.
0: Sůl je velmi dobrá.
1: We live from salt.
0: My z té soli žijeme.
1: He said, really?
0: Opravdu?
1: It's not good. It's so salty.
0: Přece to vůbec není dobré, teď je to slané.
1: So the ant from the salt mountain said, you don't know what does it means.
0: A tak ten mravenec té Slané hory říkal, ty nevíš, co
1: it's
0: to
1: very
0: je sůl.
1: Tasty.
0: Je velmi lahodná.
1: Come, my sister.
0: Pojď, sestřičko.
1: I will introduce you my salt mountain.
0: Já tě provedu tou svojí slanou horou.
1: And where are you living?
0: A kde žiješ ty?
1: Sugar mountain.
0: V cukrové hoře.
1: Sugar mountain.
0: V cukrové hoře.
1: In Brazil.
0: V Brazílii.
1: You know? The sugar loaf. But that was in ancient time the one of the biggest shivalinga.
0: Za dávných časů tam byl jeden z největších shivalingamů.
1: But when the Portuguese came.
0: Ale když přišli Portugalci,
1: then they did not know what to do.
0: Tak si nevěděli, co s tím.
1: So they gave the sugar loaf.
0: A tak to nazvali jako
1: but it is a shivalinga.
0: Cukrová hora, ale ve skutečnosti je to shivalingam.
1: Do you know that?
0: Znáte to? Víte o tom?
1: You don't know the sugar loaf?
0: Neznáte to místo v Brazílii?
1: Yes, that means. Where the Christ statue is like this on the top.
0: Je to to místo, kde je socha Krista.
1: And he was holding my hand.
0: A všichni ho jakoby drží za ruce.
1: To fly together.
0: Abychom letěli společně.
1: But I said, Christ, you remain here.
0: A jsem říkal, Kriste, ty zůstaň tady.
1: So you balance here the atmosphere.
0: Ať tam tu atmosféru vyvažuješ.
1: So, what is the sugar?
0: Co to je ten cukr?
1: I heard people get diabetes.
0: Slyšela jsem, že z něj lidi mají cukrovku.
1: He said, no.
0: Ne, ne.
1: Sugar will not get digested. And how it is?
0: A jaké to je?
1: Oh, when you will test.
0: Až ochutnáš cukr.
1: You will forget everything.
0: Tak na všechno zapomeneš.
1: Sugar.
0: Cukr.
1: Is it sweet?
0: Je sladký.
1: And she said, what is sweet?
0: A co to je sladký?
1: Oh, something tasteful.
0: To je lahodné.
1: Come, I invite you to my sugar.
0: Pojď, zvu tě na můj cukr.
1: So the ant from Salzburg, Salt Mountain.
0: A tak ten mravenec z toho Solnohradu ze Salzburku
1: goes to visit the sweet mountain.
0: Jede na návštěvu do cukrové hory.
1: And what she did that ant?
0: Ale co udělal ten mravenec?
1: In case of case.
0: Pro všechny případy.
1: That I will not hunger.
0: Abych netrpěl hladem.
1: So she put the two balls of the salt in the gums.
0: Aby netrpěla hladem, tak si vzala dvě zrnička soli do dásní.
1: And she walked

0: to the sugar mountain.
1: A šla k té cukrové hoře.
0: And other sugar mountain, the ant which was living there and invited her.
1: A tam mravenčice, co jí pozvala z té cukrové hory.
0: And she brought plateful sugar.
1: Jí přinesla plný talíř cukru.
0: Sister, test this.
1: Sestřičko, ochutnej.
0: And she was testing.
1: A tak ta mravenčice to ochutnávala.
0: It's the same test.
1: A teď to chutná stejně.
0: It's like my salt.
1: Je to skoro jako moje sůl.
0: It became something funny test.
1: Má to takový zvláštní příchuť.
0: It can't be salty.
1: To nemůže být slané.
0: It is.
1: Ale je.
0: Then he said, sister, can you open your mouth?
1: A pak ta říká, sestro, můžeš otevřít ústa?
0: And she opened mouth.
1: A když ta mravenčice otevřela pusu,
0: big salt pieces.
1: Tak tam byly dva velké kusy soli.
0: What is this?
1: Co to je?
0: My salt.
1: To je moje sůl.
0: Please, can you take out for a while?
1: Můžeš si ji prosím na chvilku vyndat?
0: Brush your teeth.
1: A vyčistit si zuby?
0: Clean your mouth.
1: Vypláchnout ústa?
0: And so she did.
1: A tak ta mravenčice to tak udělala.
0: And then gave the sugar.
1: A potom dostala cukr.
0: Wow! In my life first time, my eyes opened.
1: Poprvé v životě se mi otevřely oči.
0: My all senses become active.
1: Všechny smysly se probudily.
0: This is great.
1: To je veliké.
0: Sister, can I stay here in Sugar Mountain?
1: Sestro, můžu zůstat tady u tebe ve tvé cukrové hoře?
0: Yes, land is very expensive.
1: No, tak pozemky jsou tady hodně
0: drahé. But we will organize for you some milliliter.
1: Ale nějaký milimetr tady pro tebe zařídíme.
0: Is enough for that.
1: Mravenci to bude stačit.
0: So when you invite someone to that retreat.
1: Když někoho pozvete na,
0: or a weekend,
1: na ten seminář na víkend.
0: Then tell these people.
1: Tak těm lidem řekněte.
0: Now take off those thoughts, anxiety, nervousness, sorrow, ego, etc.
1: Ať si neberou sebou všechny ty svoje nervozity, stresy, úzkosti, obavy, starosti a
0: and
1: tak dále.
0: Come to the sweetness of the prakriti.
1: Ať můžou zakusit sladkost přírody.
0: The nature.
1: Prakriti.
0: Immediately when we come to such a park.
1: Okamžitě, když přijdeme do takového parku.
0: Our all senses are relaxed.
1: Tak se všechny naše smysly uvolní.
0: Our lungs.
1: Naše plíce.
0: Our respiratory.
1: Celý dýchací systém.
0: Our digestive system.
1: Celý trávicí systém.
0: Our eyes.
1: Oči.
0: You see how God have done every tree little different color.
1: Vidíte, jak Bůh dal každému stromu trošku jinou, jiné zabarvení.
0: And every tree have different design of the leaves.
1: A každý strom má jinak designované listy.
0: How many seeds they had?
1: Kolik nůžek to muselo být?
0: That when leaves comes out, there are millions of the workers of the God.
1: A když vyrašili ty listy, tak to byla práce.
0: They saved all the leaves.
1: Milionů dělníků božích, kteří vykrájeli všechny
0: but
1: ty listy.
0: But the same size.
1: Vystříhali, aby měli stejnou velikost.
0: Same patterns.
1: Stejný vzorec.
0: There's a prakriti. There's a prakriti. Nature.
1: To je ta prakrty, příroda.
0: So everyone have the same.
1: Každý to má stejné.
0: Their qualities.
1: Každý má svůj kvalitu.
0: Harmonizing.
1: Harmonizační.
0: The peace.
1: Mír.
0: The blessing of nature.
1: Požehnání přírody.
0: The glory of the God's creation.
1: Sláva Božího stvoření.
0: What we call the love.
1: To, co nazýváme láskou.
0: Is not the love.
1: To není láska.
0: The glory.
1: Je to sláva.
0: The beauty.
1: Je to krása.
0: The harmony.
1: Harmonie.
0: The joy.
1: A radost.
0: The immortality.
1: Nesmrtelnost.
0: That words we should use.
1: Měli bychom používat tato slova.
0: This kind of words we should use. Nowadays love love love love love love. Dnes, everything we can love love love love love.
1: Dnes se neustále mluví o lásce, všechno je láska, láska.
0: And now
1: láska.
0: You don't know what is love.
1: Ale vlastně ani nevíme, co to ta láska je.
0: So the love has become rotten switch skin.
1: Z lásky se stalo
0: under the tree.
1: Jako ty spadané švestky pod stromem.
0: with lot of worms.
1: Kde už jsou různé červy a kde to hníje.
0: So glory, blessings.
1: Takže
0: divine.
1: Sláva, požehnání,
0: mercy,
1: milost.
0: Happiness,
1: štěstí.
0: Liberation,
1: osvobození.
0: Peace,
1: mír.
0: Greatness,
1: velikost.
0: That words are called the love.
1: To jsou slova, která dohromady znamenají lásku.
0: So God is love.
1: Bůh je láska.
0: But which love?
1: Ale jaká láska?
0: Now people understand so different.
1: Dnes tomu slovu lidé rozumějí jinak.
0: Immediately human brain goes when you said love you.
1: Když řeknete miluju tě, tak lidský mozek
0: immediately goes to the tendency of the sex.
1: Automaticky míří k tomu sexuálnímu
0: And that is the disharmony in the humans.
1: A to pak vytváří disharmonii mezi lidmi.
0: Only humans.
1: Jenom mezi lidmi.
0: Not animals.
1: Zvířat se to netýká.
0: No animals, no birds, no creatures.
1: Žádná zvířata ani ptáci, žádné jiné bytosti.
0: Tell the birds, love you.
1: Můžete říct ptáku, miluju tě.
0: And she said,
1: a on vám takto odpoví.
0: What?
1: Cože?
0: Are you crazy?
1: Zbláznil ses?
0: Is it not time for that?
1: Na to není teď doba.
0: In spring.
1: Až na jaře.
0: Relax the human.
1: Buď v klidu, člověče.
0: So, retreat.
1: Čili takový.
0: Means we need to be retreat ourselves. Čili. We were treated, but we lost it and now we treat again.
1: Zase slovní hříčka se slovem retreat, což znamená anglicky takový ten pobyt v ústraní, kde se potřebujeme znovu najít sami sebe.
0: And seminar is good.
1: A na to je dobrý seminář.
0: But in German seminar is also again little bit not a good word.
1: Jenomže v němčině už ani to slovo seminář nezní úplně dobře.
0: If you make two words,
1: když vytvoříte dvě slova,
0: then it's semi.
1: Tak to mezi je semi.
0: And semi means small.
1: A semi znamená jako malý, polovič.
0: And now is stupid.
1: A teď taky to znamená hloupý.
0: So little stupid.
1: Čili trošku hloupý.
0: Yeah. So everybody comes like little stupid.
1: Čili když někdo přijede na seminář, tak to znamená jako, že je trochu hloupý.
0: They become wise. They again become normal.
1: Ale na tom semináři zmoudří a znovu jsou normální.
0: So we get that lesson. So become a yoga teacher.
1: Čili stát se učitelem jógy.
0: And make a happy your students.
1: A udělat to tak, aby vaši studenti byli šťastní.
0: When they come to your yoga room.
1: Když přijdou do cvičebny.
0: Tell something.
1: Tak jim něco řekněte.
0: Nice.
1: Povězte něco hezkého.
0: That they begin to laugh a little bit.
1: Aby se na začátku trošku zasmáli.
0: Not like sit down.
1: Neříkejte, sedněte si.
0: Lie down.
1: Lehněte si.
0: Now, raise your one leg up.
1: Teď zvedněte jednu nohu.
0: Cycling.
1: A jízda na kole.
0: So, there are some students. The teacher should smile.
1: Čili učitel by se měl na své studenty usmívat.
0: Your words should be like the drop of the nectars.
1: A vaše slova by měly být jako kapky nektaru.
0: Our being should be like these trees.
1: Měli bychom být, jako jsou tady ty stromy.
0: Therefore it is said, oh my mind.
1: Proto se říká o moje mysli.
0: Be like a tree.
1: Buď jako strom.
0: In any situation.
1: Jakékoliv situaci.
0: Snow.
1: Ať je sníh.
0: Ice.
1: Led.
0: Storm.
1: Bouře.
0: Drought.
1: Sucho.
0: Rain.
1: Déšť.
0: In every many situation.
1: V jakékoliv situaci.
0: Very hot.
1: Ať je hodně horko.
0: But the tree will stay on the same place.
1: Tak strom zůstane stát na stejném místě.
0: She endures.
1: Všechno vydrží.
0: Heat, cold, drought.
1: Vydrží vedro, horko, sucho.
0: Storms.
1: Bouře.
0: Because tree knows its dharma.
1: Protože ten strom zná svoji dharmu.
0: That I am here for all.
1: Protože já jsem tady pro všechny.
0: I will suffer.
1: A budu trpět.
0: But I will not let others suffer.
1: Ale nenechám ostatní, aby trpěli.
0: You never know when somebody will come.
1: Nikdy nevíte, kdy někdo přijde.
0: Some birds and would like to have a shelter here.
1: třeba nějaký pták a bude tady hledat útočiště.
0: The flood will come.
1: Přijde povodeň.
0: The ants and other creatures know. They will climb up on me.
1: A mravenci a ostatní stvoření budou vědět, že na mě můžou vyšplhat.
0: One comes in the very hot, find a shadow.
1: A až bude veliké horko, tak někdo pode mnou najde stín.
0: And if they go away, I don't mind.
1: A jestli odejdou, tak mě to vadit nebude.
0: If they come, I give them shelter.
1: Ale když přijdou, tak já jim to přístřeší poskytnu.
0: I give them flowers.
1: Dávám jim květy.
0: I give them fruits.
1: Dávám jim plody.
0: Someone, they are very nasty.
1: A někdy se ke mně chovají hrubě.
0: They throw the stone to take my fruit down.
1: Hází po mně kameny, aby schodily ty moje plody.
0: But my dharma.
1: Ale moje dharma.
0: My nature.
1: Moje přirozenost.
0: Tree said.
1: Říká strom.
0: I never take the stone back and throw on them.
1: Je, abych nikdy ten kámen nevzal a nehodil ho naspátek.
0: I endure.
1: Já to vydržím.
0: Their nastiness.
1: Vydržím jejich hrubost.
0: I throw them.
1: A hodím po nich.
0: My fruit.
1: Nebo hodím
0: instead of the stone,
1: své ovoce místo kamene.
0: I give them fruits.
1: Místo kamene jim dávám plody.
0: So one slip on this cheek.
1: Čili když mě udeří na jednu tvář,
0: I will not give them also slap on the cheek.
1: Tak já je neuhodím na zpátek.
0: But I will give beautiful other cheek.
1: Ale nastavím jim druhou krásnou tvář.
0: Let them have.
1: Ať to mají.
0: That is the nature of the tree.
1: Taková je přirozená povaha stromu.
0: Therefore, there are four things these are holy on this earth.
1: Proto jsou na této zemi čtyři svaté věci.
0: Sarovar, the lake.
1: Je to Sarovar, jezero.
0: Lake keeps water for all.
1: V jezeře je voda pro všechny.
0: Tarovar, the trees.
1: Tarovar, to jsou stromy.
0: Is for others.
1: Ty jsou tu pro druhé.
0: And the scent.
1: A světec.
0: And the rain.
1: A déšť.
0: They are not doing for themselves.
1: Ti to nedělají pro sebe.
0: They are giving for others.
1: Ale dávají druhým.
0: And this is the way of thinking of the yoga teacher.
1: A tak by měl uvažovat také učitel jógy.
0: So don't say this is my friend and I will go with coffee drinking with my friend. But this always comes this other person. Ah, now it's finished. Please go all at home.
1: A neříkejte si, tak tady teď přišel se zacvičit ke mně můj kamarád, tak s ním půjdu rád pak na kafe, ale tyhle jsou takový nepříjemný, tak lekce skončila, běžte domů, hariom.
0: Of course you should go with your friends.
1: Samozřejmě, že můžete jít se svými přáteli.
0: But give equal feelings to all.
1: Ale měli byste všem poskytnout stejný pocit.
0: If you make differences between your students.
1: Když mezi svými studenty budete dělat takové rozdíly.
0: Then without words.
1: Tak beze slov.
0: The stink atmosphere spreads.
1: Tam začne rozvíjet taková jakoby smrdutá atmosféra.
0: Then your teachers or the students are decreasing.
1: A ty studenti jako kdyby se budou do toho propadat.
0: So,
1: budou ubývat, pardon.
0: Teacher needs, no, student needs respect.
1: Čili je potřeba, aby student měl úctu.
0: Harmony.
1: Harmonii.
0: Kindness.
1: Laskavost.
0: Space.
1: Prostor.
0: Good atmosphere.
1: Aby tam byla dobrá atmosféra.
0: And good teachings.
1: A dobré učení.
0: And respecting them.
1: Abyste je respektovali.
0: Then let them go at home happy.
1: Aby odcházeli domů šťastní.
0: So our teacher means not only that you have to learn this posture and that posture.
1: Učitel neznamená jenom, že se naučíte tuhle pozici a tamhle tu pozici.
0: But to learn to give them sympathy.
1: Ale že se naučíte jim dávat svoje sympatie.
0: That after such atmosphere in the office.
1: Že po té atmosféře, kterou oni zažívají v kancelářích.
0: You come to the your yoga class.
1: Přijdou do vašeho kurzu jógy.
0: And you feel happy.
1: A budou se cítit šťastní.
0: But when you come from the office.
1: Ale když přijdete z kanceláře.
0: And you come to your teacher.
1: A přijdete za svým učitelem.
0: And teacher said, yes, and that was not like this, and this stupid person, and my car had accident. Oh God, this is what a terrible thing. Yes, and my in bathroom, my water pipes broke, and this and that, and other students said, this we know everything whole day.
1: A když ten učitel pak začne vykládat, no představte si, co se mně stalo, já jsem se tady pohádal s tamhletím šéfem, měl jsem nehodu, musel jsem

0: jsem spravovat auto a potrubí v koupelně mě zlobí, tak ty studenti si budou říkat, no ale tohle to my všechno známe, to máme sami.
1: Please don't put the stress on us more.
0: Prosím, nepřidávejte ještě svůj stres k tomu
1: so,
0: našemu.
1: Teacher becomes one with all.
0: Učitel se stává jedním se všemi.
1: And not only one or two.
0: A nejenom s jedním nebo se dvěma.
1: Like rain, when it will rain here equally with rain.
0: Měl by fungovat jako déšť, který když
1: maybe the thorns,
0: prší, tak prší
1: or
0: na všechno.
1: A rock,
0: ať jsou to trny,
1: or a sand,
0: nebo skála,
1: or
0: nebo písek,
1: plant,
0: a nebo rostliny,
1: or the grass,
0: nebo tráva.
1: That's it. That's called samdrsti.
0: Tomu se říká sandršti.
1: Prabhuji mere avgun chitna zaro. Samdrsti hai naam tiyaro. Chahe to paar karo. Oh God.
0: Oh Bože.
1: Please do not notice my mistakes.
0: Prosím, nevšímej si mých chyb.
1: You are a equal vision one.
0: Ty vidíš všechny stejně.
1: You have mercy for all.
0: Máš milost pro všechny.
1: Oh God.
0: Oh Bože.
1: If you want.
0: A jestli chceš.
1: You can liberate me. You can rescue me. From this ocean of the Maya.
0: Můžeš mě osvobodit a zachránit z tohoto oceánu Maya.
1: Therefore, we should give such a positive energy.
0: Proto bychom měli dávat pozitivní energii.
1: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nen bharjavere. So I'm longing, looking forward for my yoga. Friends in the yoga class.
0: Toužím po svých přátelích z jógy, toužím po lidech z kurzu.
1: Then will be all very good.
0: Pak to bude všechno velmi dobré.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And again we will see.
0: A znovu se uvidíme.
1: Very soon.
0: Velmi brzo.
1: Yes. Wish you something for your stomach.
0: Přeju vám něco do žaludku,
1: that he doesn't complain.
0: Aby si nestěžoval.
1: Thank you.
0: Děkuju.
1: Adiós.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: देवपुरी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गुड इवनिंग, वेलकम अगेन, वी हैव ब्यूटीफुल इवनिंग,
1: जैसे मामे क्रासनी वेचर,
0: इट्स अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर,
1: ये तो क्रासना एटमॉस्फेरा,
0: इन सच ए एनवायरनमेंट,
1: a v takovém prostředí.
0: It gives us very beautiful feelings.
1: Dostáváme krásné pocity.
0: Stress is slowly going away.
1: Odchází pomalu od nás stres.
0: All different kinds of stress in the body is released.
1: A uvolňuje se i různé napětí v těle.
0: And this time of our, this period of our time,
1: a tato doba, kdy jsme spolu,
0: every countries, everywhere, every societies, there is kind of tension.
1: V každé společnosti, v každé národnosti, všude je určité napětí.
0: We are day by day in stress, we are running.
1: Den za dnem jsme ve stresu a neustále pobíháme sem a tam.
0: Even we fly with aeroplane.
1: I když letíme letadlem.
0: Still it is not enough.
1: Stejně nám to nestačí.
0: So where we are going, where we want to go.
1: Ale kam chceme doběhnout, kam chceme jít.
0: This jivatma, our soul, which is living in us,
1: toto jivatma, naše duše, která v nás žije,
0: also want to know where to go.
1: Chce vědět, kam má jít.
0: In ancient time,
1: v dávných dobách,
0: also they had a big stress.
1: Měli také velký stres.
0: There was a less population.
1: Bylo méně populace.
0: The population of the humans.
1: Bylo méně lidí na světě.
0: But they also had lots of fear.
1: Ale ti lidé, co tu byli, tak měli hodně velký strach.
0: Stres. Depressions,
1: měli deprese,
0: etc.
1: A tak dál.
0: We cannot get rid of it.
1: Toho se nejde zbavit.
0: So it means we have to live with.
1: Je třeba s tím žít.
0: If we don't want.
1: A když nechceme.
0: But others are forcing us.
1: Tak nás ostatní k tomu nutí.
0: Now what to do?
1: Co s tím?
0: So you know there's one nice story Holy Guruji tell.
1: Víte, že Holy Guruji vyprávěl jeden hezký příběh.
0: There was a horse rider.
1: Byl jeden jezdec na koni.
0: And that owner of the horse,
1: a majitel toho koně,
0: was riding on the back of the horse through the desert.
1: Jel na hřbetě toho svého koně pouští.
0: Of course, both were suffering from the heat.
1: Jak jezdec, tak jeho kůň byli znaveni horkem.
0: Sun shining hot.
1: Svítilo slunce, bylo horko.
0: Very warm.
1: Vedro.
0: Time to time some tree to be seen.
1: Jenom tu a tam byl vidět nějaký strom.
0: And they came to one farmer.
1: Až dojeli k jednomu farmáři.
0: And the farmer had a farm very far distance.
1: A ten farmář měl v dálce svoji farmu.
0: So he had a water well.
1: A tam měl studnu.
0: So he was pumping water from the ground.
1: A ze země čerpal vodu.
0: And water was immediately going to the pipe.
1: A tu vodu rozváděl potrubím.
0: The horse and horseman.
1: Kůň a jezdec.
0: Both were thirsty.
1: Měli oba žízeň.
0: So the horseman requested the farmer, "We are thirsty, and can you start your pump to pump the water out that our horse can drink?"
1: A tak ten jezdec poprosil farmáře, říkám, máme žízeň, mohl byste spustit to čerpadlo, aby tekla voda a my se mohli napít s koněm?
0: So that the water was coming out, flowing.
1: A když ta voda tekla,
0: for 1 meter distance, and then was going in the pump.
1: Tekla nějakým korytem, asi tak metr, a hned potom mizela v
0: in the pipe.
1: V trubkách.
0: So the farmer said, "Of course, no problem."
1: Farmář řekl, samozřejmě, to není problém.
0: So he started the generator.
1: A spustil ten generátor.
0: Water came.
1: Začala téct voda.
0: But horse was frightened.
1: Jenomže koně to polekalo.
0: He never saw such a system.
1: Nikdy takový systém ještě neviděl.
0: Water was flowing.
1: Tekla sice voda.
0: But horse was not coming close.
1: Ale kůň se bál k ní přiblížit.
0: Farmer said, or the horseman said.
1: Jezdec řekl.
0: Please, can you stop for a while?
1: Můžete prosím to čerpadlo na chvilku vypnout?
0: So he stopped the pump.
1: Tak farmář tu pumpu vypnul.
0: Horse come close.
1: Kůň přišel k tomu
0: korytu. But there's no water.
1: Ale tam už nebyla voda.
0: So he said, can you start again the generator?
1: A tak jezdec požádal, můžete to prosím zase zapnout?
0: Water
1: vodu?
0: Comes.
1: Voda začala téct.
0: Horse goes like this.
1: A kůň se stavil na zadní.
0: Again he said, can you stop?
1: Jezdec zase požádal farmáře, aby to zastavil.
0: Horse come.
1: A kůň přišel se
0: napít. But there's no water.
1: Ale voda už byla pryč.
0: After 2-3 times repeating.
1: Tak se to opakovalo dvakrát, třikrát.
0: Farmer said.
1: A nakonec farmář řekl.
0: My friend.
1: Příteli.
0: If you want to give water to your horse.
1: Jestli chceš dát svému koni vodu.
0: Then give it in this sound of the generator.
1: Tak mu dej napít i za hluku toho čerpadla.
0: Otherwise, take it your horse as thirsty it came.
1: Jinak bude muset odejít, tak žíznivý jako přišel.
0: So we are thirsty horses.
1: My jsme jako ti žízniví koně.
0: In this world.
1: Na tomto světě.
0: From little children.
1: Už od malých dětí.
0: Till the older people.
1: Až po staré lidi.
0: We are all in distress.
1: Jsme všichni ve stresu.
0: Little child is crying for the mother.
1: Malé dítě pláče, protože chce maminku.
0: Crying to get milk.
1: Pláče, aby se mohlo nakojit.
0: The mother breastfeeding.
1: Aby mohlo pít od maminky.
0: After with the toys.
1: Potom kvůli hračkám.
0: Always we are occupied.
1: Pořád nás něco zaměstnává.
0: Then in the kindergarten.
1: Potom ve školce.
0: the stress in the school.
1: Pak přichází stres ve škole.
0: How many years you are sitting on the hard chairs?
1: Kolik let prosedíte na těch tvrdých židlích?
0: Maybe iron or the wooden chair.
1: Ať jsou z kovu nebo ze dřeva.
0: There is no soft cushion.
1: Nemáte tam žádné polstrování.
0: And the hard chair.
1: To tvrdá židle, lavice.
0: All the time looking there.
1: Pořád se díváte před sebe.
0: How many years?
1: Kolik let tak?
0: Your buttocks is very hard skin.
1: Až si skoro usedíte zadek.
0: How many times you are changing your legs so on and so on and so?
1: Kolikrát si přesedáte, křížíte nohy jednu přes druhou a druhou přes první?
0: Coming home.
1: Pak přijdete domů.
0: It's a stress.
1: A tam taky stres.
0: Again homework.
1: Zase úkoly.
0: Then we get a profession.
1: Pak získáme zaměstnání.
0: Again same chair.
1: A zase stejná židle.
0: Maybe little if you are high educated, how have the position.
1: Možná, jestli máte lepší vzdělání a lepší
0: okay, you
1: postavení,
0: have little soft.
1: Tak máte měkčí židli.
0: And going back and like this.
1: A můžete se trošičku opírat o opěradlo.
0: But generally people have the same hard chair.
1: Ale lidé většinou mají stejně tvrdou židli.
0: So almost that far must you were studying.
1: Tak jak jste studovali?
0: More than that you are working.
1: A ještě víc pak budete pracovat.
0: So it means we have a stress.
1: A to všechno znamená stres.
0: We have many many obligations.
1: Máme mnoho závazků, povinností.
0: We have no time.
1: A nemáme čas.
0: To meditate.
1: Abychom meditovali.
0: Practice yoga.
1: Cvičili jógu.
0: So our situation is like that horse.
1: A jsme ve stejné situaci jako ten kůň.
0: In this stress, in this noise of the world.
1: Tlakem, pod tím hlukem světa.
0: If you want to quench your thirst of the spirituality.
1: Jestliže chcete uhasit žízeň duchovnosti.
0: Then you should do it.
1: Tak byste se měli napít.
0: The two things is very, very true.
1: Dvě věci jsou pravdivé.
0: Time will not wait for us.
1: Čas na nás nepočká.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to, kdo je to.
0: Even Brahma.
1: I Brahma.
0: Vishnu.
1: Vishnu.
0: And Shiva.
1: A Shiva.
0: They cannot stop the time.
1: Ani oni nemůžou zastavit čas.
0: In other way?
1: Jiným způsobem?
0: Is there time?
1: Je to čas?
0: The time is made by humans.
1: Čas si vlastně vytvořili lidé.
0: Does birds have a time?
1: Mají ptáci čas?
0: They don't count the time.
1: Nepočítají čas.
0: They only when hungry or thirsty or they feel to go, that's all. But no time.
1: Cítí, kdy se chtějí najíst, kdy se chtějí napít, kdy mají odletět, ale nepočítají čas.
0: So time is made by humans.
1: Čas se vytvořili lidé.
0: So there is no time.
1: Takže čas vlastně není.
0: But that time what we are thinking.
1: A ten čas, o kterém přemýšlíme,
0: is also limited.
1: Je také omezený.
0: So when the Brahma, Vishnu and Shiva.
1: Když Brahma, Vishnu a Shiva.
0: The creator. they also cannot stop the time.
1: Ani stvořitel čas nemůže zastavit.
0: So the one reality is that what we call the time.
1: Čili to je jedna realita, které říkáme
0: we
1: čas.
0: We may not count.
1: Možná ho nepočítáme.
0: But we are getting old.
1: Ale stárneme.
0: We are getting old and old.
1: Postupně stárneme.
0: And so that we are counting maybe.
1: A to pak možná počítáme.
0: And second is karma.
1: A druhá věc je karma.
0: Whatever we do.
1: Ať děláme cokoliv.
0: It will be counted.
1: Všechno se započítá.
0: And many your karma you know only.
1: Jenom vy znáte velikou část své karmy.
0: And you think that you will hide your karma?
1: A myslíte si, že tu karmu možná skryjete?
0: And you will run out of it.
1: A možná, že se jí nějak vyhnete.
0: It means you will die.
1: Třeba tím, že zemřete.
0: All karma is finished.
1: A tím, že ta karma skončí.
0: No.
1: Ne.
0: The karma goes with us like the shadow of our body.
1: Karma nás následuje tak jako stín následuje naše tělo.
0: And this kind of the shadow of our body means all our five bodies.
1: A ten stín, který vytváří naše tělo, to je stín všech pěti těl.
0: Generally we said physical, mental and subtle body.
1: Obecně říkáme, že máme fyzické tělo, mentální tělo a to jemnohmotné tělo.
0: So our karma.
1: A ta naše karma
0: is guiding us.
1: Nás vede.
0: And it will come that what karma want. And karma is very true.
1: A pro nás z toho vyplyne to, co naše karma bude chtít. Karma
0: if it is
1: je
0: not your karma, you need not to be afraid.
1: Pravdivá, pokud to není vaše karma, tak se nemáte čeho bát.
0: And so in this, what we call that papa and punya, the sin and pious.
1: Říkáme pápa, to znamená hřích a
0: our good karma.
1: Unia, dobrá karma.
0: And bad karma.
1: A špatná karma.
0: So pap is the sin.
1: Pap znamená hřích.
0: And punya is a good.
1: Punya je dobré, dobrý.
0: A pure soul.
1: Čistá duše.
0: A pure soul.
1: Čistá duše.
0: So when you have that pure, pious karmas.
1: A tak když máte ty

0: jen on the road.
1: Aha, tak vám tu cestu ukazují ty odrazky a svítí zeleně a žlutě a podobně.
0: It's rain.
1: Když prší.
0: Dirty water fall on it.
1: A když je to třeba zamazané nějakým blátem, bahnem.
0: But it doesn't become dirty.
1: Ale ty odrazky se nezašpiní.
0: If we see that shining very clear.
1: Pořád vidíme velmi jasně, jak se to světlo v nich odráží.
0: Similarly, when you are like that cat eye on the road.
1: Tak podobně je to s vámi, jste pak jako takové odrazky na silnici.
0: Then may someone will throw a dirt on you as negative.
1: Může po vás někdo házet nějakým negativním blátem?
0: It doesn't affect you.
1: Ale na vás to nebude mít žádný vliv.
0: Because we have purified our antakarana.
1: Protože jsme pročistili naší antahkaranu.
0: Mal, vikšep and avaran.
1: Mal, vikšep a avaran.
0: So, mal, vikšep and avaran, these are the three.
1: Mal, vikšep a avaran, to je ta trojice.
0: So, in antahkarana, man, buddhi, citta, ahamkara.
1: V té antahkaraně je mana, buddhi, citta a ahamkar.
0: So, man, our mind.
1: Man je naše mysl.
0: Many people are giving the definition of the mind.
1: Mnoho lidí přichází s různými definicemi toho, co je mysl.
0: But still we can't catch, we don't know.
1: Ale stejně to je těžké postihnout. Vlastně nevíme, co ta mysl je.
0: Every philosophy, every religion.
1: Každá filozofie, každé náboženství.
0: Every literature.
1: V různých písmech.
0: Gives the different definition.
1: Se setkáváme s různými definicemi.
0: But still we can't catch it.
1: Ale stejně to nejde nějak uchopit.
0: And mind is with us all the times.
1: A přitom ta mysl s námi stále je.
0: The mind is going till next life again.
1: Mysl jde s námi až do příštího života.
0: It is said the Saint Kabir Das.
1: Světec Kabir Das řekl.
0: Man marana mamata mari mar mar gaya sarir asa trishna na mari keh gaya das Kabir. I gave this poem.
1: Často tu báseň cituji.
0: Man mara, you can't kill the mind.
1: Mysl nemůžeš zabít.
0: Man marana mamata mari. Mamta. Mamta means our desire.
1: Mamta znamená naše touhy.
0: My. Mamatva.
1: Moje.
0: It is my.
1: To je moje.
0: It's my land.
1: To je moje země.
0: My house.
1: To je můj dům.
0: My money.
1: Moje peníze.
0: My car.
1: Moje auto.
0: Everything my.
1: Všechno je to moje.
0: This is called mamta.
1: A tomu se říká mamta.
0: And Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Mamatva hi bandhan ka karan hai. Mamatva, the mamta, the desire.
1: Mamta jako touha, tužba.
0: And that catches us.
1: A ta nás.
0: Mamatva hi bandhan ka karan hai. That we are caught.
1: Ta nás chytá a jsme drží nás.
0: We are caught in different situation.
1: Jsme chyceni v nejrůznějších situacích.
0: In about your house, your relations, your studies, your things, etc.
1: Ať se to týká vašeho domu, vašich vztahů, vaší práce, studia.
0: We are tied to something.
1: Tomu všemu jsme nějakým způsobem připoutáni, svázáni s tím.
0: We are tied to Alak Puriji Siddhapit Gufa.
1: Jsme svázáni s Alak Purijiho Siddhapit Gufou.
0: We are bounded to Dev Puriji's cave.
1: Jsme vázáni k Dev Purijiho jeskyni.
0: So we are going from here.
1: A jdeme odsud.
0: Hard worked.
1: Tvrdě jsme pracovali, money, vydělali peníze,
0: holidays,
1: vzali si dovolenou,
0: aeroplanes,
1: koupili letenky,
0: going walking,
1: šli jsme pěšky,
0: rocks,

0: přes kameny.
1: But we are going there.
0: Ale jdeme tam.
1: Because we know.
0: Protože víme.
1: It is our place.
0: Že to je to naše místo.
1: Our spirituality.
0: To je naše duchovnost.
1: So we are bounded to it.
0: A tak jsme nějakým způsobem s tím provázaní.
1: Path to go to the liberation.
0: A je to naše cesta k osvobození.
1: Or in different way.
0: A nebo jinak.
1: There's one story.
0: Je jeden příběh.
1: What is the mamatva?
0: Co to je mamatva?
1: You have heard the name of Tulsidas.
0: Určitě jste slyšeli jméno Tulsidas.
1: Who wrote also the Ramayana?
0: Který také napsal Ramayanu.
1: The Ramayana was written by a great saint called Valmiki.
0: Ramayanu napsal veliký světec Valmiki.
1: And Valmiki's Ramayana is written in pure Sanskrit language.
0: A Valmikiho Ramayana je sepsána v čistém sanskrtu.
1: The Rama was incarnated about 1 million hundred 55,000 years.
0: Ráma se inkarnoval před 1,150,000 let.
1: That time was also Hanumanji.
0: A už tehdy byl také Hanumanji.
1: That time was no any other religions.
0: A nebyla žádná jiná náboženství.
1: All this religion what we are talking is come up in Kali Yuga.
0: Všechna ta náboženství, o kterých se dnes mluví, jsou z Kali Yugy.
1: But the Rama was before this Kali Yuga.
0: Ale Rama tu byl ještě před touto Kali Yugou.
1: Dvapar Yuga.
0: Dvapar Yuga.
1: Well, that time was that Rishi Valmiki.
0: A tehdy žil Rishi Valmiki.
1: And you know the story of the Valmiki story.
0: A vy znáte ten jeho příběh.
1: He was a bandit.
0: Byl to bandita.
1: And he was killing the people.
0: Lupič, který zabíjel lidi.
1: And taking away whatever they had.
0: A bral si od nich všechno, co měli.
1: And was bringing to their parents.
0: A nosil to svým rodičům.
1: So the Narada came.
0: A přišel Narada.
1: And he came in that Valmiki, he caught him.
0: A ten Valmiki ho chytil.
1: And he wanted to take everything away.
0: A chtěl mu všechno vzít.
1: But first I will kill you.
0: A říkal, no a napřed tě zabiju.
1: Fight with me.
0: Bojuj se mnou.
1: You are not giving me donation.
0: Nedáváš mi žádný milodar.
1: I will kill you and then take it.
0: A tak tě zabiju a pak si to vezmu
1: so
0: sám.
1: So sin.
0: Čili tak hřešil.
1: In humans generation.
0: V lidské generaci.
1: All time the cruelty.
0: Nás vždy provází krutost.
1: How many wars?
0: Kolik vedeme vále?
1: How many killing?
0: Kolik se zabíjí?
1: How many animals killed?
0: Kolik zvířat se zabíjí?
1: So Narada said.
0: Tak Narada řekl.
1: Do you know how many sin you are having over you?
0: Víš, kolik hříchů na sebe bereš?
1: For whom you are doing this?
0: Pro koho to všechno děláš?
1: She said, for my whole family.
0: A ten Valmiki říkal, dělám to pro celou svoji rodinu.
1: But you know, karma is only on you, not on your family.
0: Ale víš, že ta karma je jenom tvoje, že to není karma tvé rodiny.
1: I said, no. My father, my mother, my wife, all I do for them, so it's karma is on them.
0: A Valmiki říkal, ne, já to dělám pro svoje rodiče a pro svoji ženu a děti, tak je to naše společná karma, my se podělíme.
1: No.
0: Ne.
1: You did.
0: Ty jsi to udělal.
1: Go and ask your parents.
0: Běž se zeptat rodičů.
1: Very clever man.
0: Tak to se nějaký chytá.
1: I go to ask my parents, family.
0: Já se půjdu zeptat rodičů a ty mezi tím utečeš.
1: So stupid I'm not.
0: Takový hlupák nejsem.
1: He said no, is it true?
0: Nárad neříkám.
1: You can tie me on tree?
0: Tak mě tady přivaž ke stromu.
1: And you have your friends with you?
0: A máš sebou ty
1: They will not let you run away.
0: Přátelé a neuteču ti.
1: So he said okay.
0: Tak řekl dobře.
1: When he come to know the sin.
0: No, tak vlastně se dozvěděl, že hřeší.
1: This will come to you.
0: A když vy zjistíte, že vlastně ty hříchy půjdou
1: Already he became weaker and weaker.
0: Na jeho hlavu, tak ho to začalo oslabovat.
1: When you walk through the forest.
0: Když jdete lesem.
1: You are a strong man. Or a woman.
0: Silný muž nebo silná žena.
1: You are not afraid from anything.
0: Ničeho se nebojíte.
1: There's no ghost.
0: Žádní duchové v lese nejsou.
1: I have some weapons if there animals comes. Some
0: kdyby mě chtělo napadnout tiger or something. Zvíře, tygr nebo tak, tak mám zbraň.
1: I'm not afraid.
0: Ničeho se nebojím.
1: Yeah. So you go through the forest.
0: A tak jdete lesem.
1: No village near.
0: Blízko není žádná vesnice.
1: And you are going through the forest.
0: A vy procházíte lesem.
1: You are a strong man.
0: Jako silný muž.
1: And suddenly in one tree.
0: A najednou na tom jednom stromě.
1: The branches may be moving.
0: Se začnou pohybovat větve.
1: Other side somebody saying.
0: A na druhé straně zaslechnete takovýto smích.
1: Nothing.
0: A nic.
1: Come on.
0: Jen pojď.
1: The rook ears of the hair are standing.
0: Začnete mít husí kůži.
1: Though he's a strong man.
0: I když jste silný muž.
1: But he goes walking.
0: Ale jdete dál.
1: Then through the grass someone is walking.
0: Pak slyšíte, jak někdo kráčí travou.
1: And again someone is doing.
0: A zase zaslechnete ten
1: Now what is happening?
0: A co se děje?
1: Your energy becoming less.
0: Připravuje vás to o energii.
1: The fear comes.
0: Přichází strach a ztrácí se vám
1: energie. You become weaker and weaker.
0: A vy jste slabší a slabší.
1: So if happens something with you.
0: Když se s vámi něco stane.
1: Don't lose your strength.
0: Tak neztrácejte tu svou sílu.
1: I will face you.
0: Řekněte si, klidně se postavím tváří v tvář tobě.
1: But in such a darkness.
0: Jenomže v takové tmě.
1: You are alone.
0: Když jste sami.
1: So your thighs are a little bit making like this.
0: Začnou se vám chvět nohy.
1: The steps are uncertain.
0: A váš krok začne být nejistý.
1: And someone from backside.
0: A někdo ze zadu tleskne.
1: No one.
0: So tam není.
1: Slowly, slowly our strength, our braveness is getting less.
0: A tak ta naše odvaha a statečnost a energie mizí.
1: Though there's no ghost, nothing.
0: I když víte, že žádní duchové nejsou.
1: It's your mind is playing with you.
0: Je to všechno vaše mysl, která se s vámi hraje.
1: Similarly, that Valmiki.
0: A podobně ten Valmiki.
1: When Narada told him.
0: Když mu Narada řekl.
1: About karma, this, that.
0: To o karmě, že padne na něj.
1: He became weaker.
0: Tak ho to oslabilo.
1: And he went home.
0: A šel domů.
1: Father.
0: Otče.
1: You know what I'm doing.
0: Ty víš, čím se živím.
1: Yes, son.
0: Ano, syn.
1: But father, I'm doing for you.
0: Ale víš, že to dělám pro tebe.
1: Will you share this sin with me?
0: Podělíš se se mnou o ten hřích?
1: No, my son, no, no.
0: Oh, synáčku, kde pak?
1: It is your duty.
0: To je tvoje povinnost.
1: It is your duty to take care of me if I'm your father.
0: Ty máš povinnost starat se o mě, protože já jsem tvůj otec.
1: So doesn't matter how you bring the food.
0: Je mi jedno, jak to jídlo obstaráš.
1: But it's your duty, my son.
0: Ale tvoje povinnost je mě obstarat potravu.
1: He goes to the mother.
0: A Miki šel za matkou.
1: And mother also said, no, my son.
0: A i matka říkala, ne,
1: I love you.
0: Miluju tě.
1: You are my good boy.
0: Jsi můj hodný chlapeček.
1: But what you do is your karma.
0: Ale to, co ty děláš, tak to je tvoje karma.
1: Even I want to take your karma, but I can't give you my, I can't get the karma.
0: I kdybych si tu tvoji karmu chtěla vzít na sebe, tak to nejde.
1: And then he went to his wife.
0: A pak šel za manželkou.
1: And he said, of course not.
0: A manželka říkala, no samozřejmě, že
1: what
0: ne.
1: What do you think?
0: Co si myslíš?
1: The wife was a little bit hard.
0: Manželka byla trošku taková tvrdá.
1: You will not help me, my love.
0: A ty mě nepomůžeš, miláčku?
1: No.
0: Ne.
1: For me it doesn't matter if you die, I go to my family.
0: Když umřeš, tak se aspoň vrátím ke své rodině.
1: He became weaker and weaker.
0: No, Valmiki slábl a slábl.
1: He went from the Narada as a strong man.
0: Od Narady odcházel jako silák.
1: And he came back with a pale mouth.
0: A vrátil se celý pobledlý.
1: And he opened the roof.
0: A odvázal ho od toho stromu.
1: And said.
0: A řekl.
1: What can I do?
0: Tak co mám dělat?
1: There's the only one. God.
0: Je jenom jeden a to je
1: mantra.
0: Mantra.
1: What is that?
0: Co to je?
1: Your sin will go away.
0: No, pak tvůj hřích odejde.
1: You become great.
0: Budeš veliký.
1: So what?
0: Takže co?
1: So name of the god Rama.
0: Jméno Boha Rámy.
1: This is a very powerful mantra.
0: To je velmi mocná mantra.
1: Ram, Ram, Ram. So name of god Rama.
0: Boží jméno, jméno Boha Rámy.
1: Ram.
0: Ram.
1: But his tongue does not twist to the name of the god Ram.
0: Jenomže Valmiki nedokázal vůbec vyslovit to boží jméno.
1: His tongue is turning towards Mara. Měl, means kill, killing, killing.
0: Měl ten jazyk nastavený tak, že se mu dařilo opakovat jenom Mar, Mar, což znamená zabít, zabít.
1: So he said, I cannot say.
0: Já to nedokážu říct.
1: I will kill, kill.
0: A pořád říká
1: Mara, Mara.
0: Mara, Mara, to je zabít, zabít.
1: He said, okay.
0: Dobře.
1: Continuously.
0: Pokračuj.
1: So after four times, Mara, Mara is Ram, Ram.
0: Když budeš dostkrát opakovat Mara, Mara, tak nakonec z toho vyjde
1: so
0: Ram, Ram.
1: Maram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, became Ram.
0: A tak se nakonec z toho Mara stalo Ram.
1: As the story said,
0: jak se
1: he went in Samadhi.
0: V příběhu, tak Valmiki vstoupil do Samadhi.
1: Months and years.
0: A meditoval měsíce a roky.
1: And the termites made a house over his body.
0: Termiti si kolem jeho těla vystavěli termitiště.
1: There was a hole of the snakes.
0: Dokonce si tam našel ukryt had.
1: But when he was in that state of the consciousness, his body could not cease.
0: Ale když byl v tom určitém stavu vědomí, tak vlastně nevnímal to svoje tělo.
1: Then he got the Brahmagyana.
0: A tak získal Brahmagyana.
1: And he woke up.
0: Pak se probral.
1: Then he wrote this holy Ramayana.
0: A sepsal celou svatou Ramayana.
1: So one of the most oldest scripture which was written.
0: Čili je to jedno z těch nejstarších sepsaných písem.
1: It was written ancient time.
0: V pradávných, starodávných.
1: Hundreds of thousands of years.
0: Sta tisíce let je to.
1: And that is called Valmiki Ramayana.
0: A to je ta Valmikiho Ramayana.
1: And Valmiki became Trikaldarshi. He could see past,

0: present and future.
1: A Valmiki byl trikál darší, což znamená, že viděl minulost, přítomnost i budoucnost.
0: And when you get this state of the trikál darší,
1: když dosáhnete tohoto stavu trikál darší,
0: you should never and never use.
1: Tak byste ho nikdy neměli využívat.
0: If you know what was in past.
1: Pokud víte, co bylo v minulosti.
0: Don't tell.
1: Tak to neříkejte.
0: What's happening now?
1: To, co se děje teď.
0: Don't tell.
1: To taky neříkejte.
0: And what will happen now to you in future?
1: A co se vám stane v budoucnosti?
0: Don't tell.
1: To taky neříkejte.
0: Tell normal daily life.
1: Mluvte o normálních každodenních věcech.
0: But if you said I have siddhi.
1: Když řeknete já mám siddhi.
0: Then siddhi is gone.
1: Tak to siddhi bude pryč.
0: And all the karmas of that others will come back to you.
1: A všechny karmy lidí kolem vás se sypou na vás.
0: The mouse fall in the cold water.
1: Když myš spadne do studené vody.
0: Far somewhere.
1: Někde daleko.
0: Till the mouse will come out is already become like ice.
1: A než se jí podaří vyškrábat se někde na břeh, tak je úplně
0: go back to the. Therefore, every spiritual person.
1: Každý duchovní člověk.
0: Never try to become I am the great.
1: Nikdy o sobě nehlásá, já jsem veliký.
0: I know everything.
1: Já všechno vím.
0: When you said I know everything.
1: Když řeknete já všechno vím.
0: Means zero.
1: Tak to znamená nul.
0: You don't know everything.
1: Nevíte vůbec nic.
0: So this is the path.
1: To je cesta.
0: So Valmiki wrote.
1: Valmiki napsal.
0: That scripture.
1: Napsal písma.
0: That's one of the most ancient literature.
1: A je to jedno z těch nejstarších.
0: And written in Sanskrit language.
1: Je to sepsané v sanskritu.
0: And that's why everywhere is Sanskrit was the first the Sanskrit.
1: Proto tím prvním jazykem těch písemných památek byl sanskrit.
0: It is written, you can buy that book.
1: Můžete si tu knihu i koupit.
0: It is only in Sanskrit.
1: Ale je jenom v sanskritu.
0: Now people are changing are translating.
1: Teď to lidé překládají.
0: So you can buy that. It's very good.
1: Takže si můžete koupit i překlad, jsou to dobré překlady.
0: So the Tulsidas, he translate this from the Sanskrit to the local language.
1: A Tulsidas je ten, kdo toto přeložil ze sanskrtu do místního jazyka.
0: So people can read properly.
1: Tak, aby si to běžní lidé mohli
0: to All are přečíst. Not educated in Sanskrit.
1: Protože ne všichni jsou tak vzdělaní, aby mohli číst sanskrtu.
0: So that's Tulsidas then wrote this, that from the Valmiki.
1: Čili Tulsidas to vlastně převzal a přepsal od Valmikiho.
0: And some poems between he wrote.
1: A vložil do toho některé své básně.
0: Now, you know where I am talking.
1: A víte, kde teď, o čem teď mluvím?
0: I did not forget what I want to tell you.
1: Nezapomněl jsem na to, o čem jsem chtěl vyprávět.
0: I'm coming to that point.
1: Vracím se zpátky k tomu bodu.
0: So, Tulsidas was it? House was it bank of river?
1: Tulsidas měl dům na břehu řeky.
0: And other side of the bank of river. There was one family with that Tulsidas' parents married with that girl.
1: A na druhém břehu byla Tulsidasčího rodina, dívka, se kterou ho oženili.
0: Okay, normally.
1: To je normální.
0: You know more than me how it marries.
1: Víte, jak to chodí v manželství.
0: And how you were happy together.
1: Víc než já. A oni prostě byli spolu šťastní.
0: But there was a tradition.
1: Ale byla taková tradice.
0: That girls doesn't go forever. She comes, she stays 1 month with the husband and husband family, then she goes back to her parent family, stay there 15 days or 2 months like this.
1: Tehdy podle tradice to bylo tak, že ta dívka, novomanželka, že byla třeba měsíc u manžela v jeho rodině, ale pak se třeba na 15 dní nebo na 2 měsíce vracela zpátky do své rodiny.
0: So you are not separated from parents.
1: Že tak, aby jí to jako nevytrhlo od rodičů úplně.
0: But as a new young couple.
1: A byl to prostě mladý pár.
0: So Tulsidas wife was in her parents' house.
1: A v té době zrovna byla ta jeho manželka u rodičů.
0: It's already 1 month.
1: A už uplynul měsíc.
0: So Tulsidas was very emotional.
1: A Tulsidas měl určité emoce.
0: And he wanted to see his wife.
1: A prostě stýskalo se mu po manželce, chtěl jí zase vidět.
0: Doesn't dare.
1: Jenom, že se neodvažoval.
0: The parents, what parents will say?
1: Říkal si, co na to řeknou rodiče?
0: And what her parents will say?
1: Moji rodiče a co na to řeknou její rodiče?
0: So one day.
1: A tak jednoho dne.
0: After sunset.
1: Když zapadlo slunce.
0: He jumped in the river.
1: Skočil do řeky.
0: To cross the river and go to that village.
1: Chtěl jí přebrodit a dostat se do té vesnice.
0: And there was a dead body. Flowing in the water.
1: Manželky, jenomže zrovna v té řece bylo byla
0: and he
1: mrtvola,
0: thought it's wood.
1: Která plula okolo a on si myslel,
0: so
1: že to je kláda.
0: Lie on it and was flowing.
1: Tak si na tu mrtvolu lehl, jako kdyby to byla kláda a myslel si, že takhle.
0: He was blind.
1: Takhle propluje na druhý břeh.
0: Of emotion.
1: Byl úplně zaslepený těmi svými emocemi.
0: He only wanted to see his wife, nothing else.
1: Myslel jenom na to, jak chce vidět tu svoji ženu a nemyslel na nic jiného.
0: He crossed the river.
1: Tak přeplul řeku.
0: And about it was 11 o'clock in the night.
1: Bylo tak zhruba 11 v noci.
0: Now he ashamed to go through the door.
1: Jenomže
0: what will my parents in law will tell?
1: Se ostýchal vstoupit dovnitř, že si říkal, co ten můj tchán s tchyní na to budou říkat.
0: They will say, why you didn't come daytime?
1: Budou říkat, proč jsi nepřišel za dne?
0: Why you are so wet?
1: A proč jsi tak mokrý?
0: It's your house. Come daytime.
1: Teď je to tvůj dům, tak přijď za dne.
0: So he went from back side of the house.
1: A tak šel za dem.
0: Like many stories you have in your farm's house.
1: Znáte, asi máte takové podobné příběhy.
0: In every world is like that.
1: Na celém světě existují podobné historky.
0: And he went from behind with one ladder.
1: Takže šel ze zadu a šplhal po žebříku nahoru.
0: And he comes to her room.
1: A přišel až teda do pokoje té své ženy.
0: And she put the light,
1: a ona
0: candle.
1: Rozsvítila svíčku.
0: And said, my dear, in this midnight and so cold.
1: A říkala, miláčku, ty jsi přišel.
0: How did you come?
1: V noci a v takové zimě, jak
0: jsi
1: se sem dostal. Proč jsi nepřišel za dne?
0: He said, I love you so much.
1: On říkal, já tě tak moc miluju.
0: I can't resist.
1: Už jsem to nemohl vydržet.
0: And she said,
1: a ona říkala,
0: my dear,
1: můj milý,
0: that must love you love me.
1: Tak jak jak mě teď miluješ?
0: If you could have loved that much to God.
1: Kdyby si tolik lásky měl pro Boha.
0: You will be great.
1: Tak by si byl už veliký.
0: And you know how the boys are?
1: Víte, jak je to s chlapci?
0: So he had ego.
1: Měl ego.
0: I will not see you anymore.
1: Tak už tě nechci vidět.
0: And he went away.
1: A odešel.
0: And then he begins to write the what you call the Ramayana.
1: A pak začal sepisovat Ramayana.
0: Mě aapko baad phone karunga, live pravachan ho raha hai. So that he begins to write and he said, I will never see the face of a woman.
1: Tak začal sepisovat Ramajánu a říkal si, už nechci vidět žádnou ženskou tvář.
0: And so he had one nice hut.
1: Měl takovou chatrč hezkou.
0: He made a sadhana.
1: Tam se věnoval

0: sádhaně,
1: very much,
0: hodně,
1: and then he wrote the Ramayana from the Valmiki.
0: A sepsal tu svoji Ramayanu.
1: He wrote in other language.
0: V tom běžném jazyce.
1: So that what I'm telling you.
0: To, co vám říkám.
1: The karmic.
0: Tak to je karmické.
1: And certain things. We don't know where we are running, where we are going.
0: Nevíme, kam nás to vede, nevíme, kam běžíme.
1: Of course, we should do everything.
0: Samozřejmě, že
1: we love our parents very, very, very much.
0: Všechno dělat, milujeme svoje rodiče.
1: Love your partners very much.
0: Milujeme své partnery.
1: Don't divorce.
0: Nerozvádějte se.
1: And but you have to be loving to the partner.
0: Ale musíte toho partnera opravdu milovat.
1: And nowadays, partner means a partner.
0: Dneska partner, to je slovní hříčka.
1: The partner becomes a partner.
0: Je spíš o oddělení.
1: Separating.
0: Partneři se oddělují.
1: So, this is a situation.
0: Taková je situace.
1: Karma.
0: Taková je karma.
1: So, doesn't matter how we are.
0: Ať jsme, jak jsme.
1: But we shall continue our spiritual path.
0: Měli bychom pokračovat na naší duchovní cestě.
1: Very soon we are gone.
0: Velice brzo budeme pryč.
1: We have here pain.
0: Tady nás píchá.
1: We have here pain.
0: Tady nás bolí.
1: We have here pain.
0: Tady nás bolí.
1: Here pain.
0: Tady nás bolí.
1: Walking like this.
0: Chodíme takhle.
1: When we were about 1 year old or 1.5 year old.
0: Když nám byl rok, rok a půl.
1: We were going on the four.
0: Tak jsme chodili po čtyřech.
1: Two legs and two hands.
0: Měli jsme dvě nohy, dvě
1: ruce. And when we are old, we will again come to the four legs.
0: A když budeme staří, tak také se budeme belhat o čtyřech.
1: We can't get up like this.
0: A už nebudeme se moc napřímit.
1: We said, oh, moment. All four.
0: Budeme říkat moment a opírat se.
1: Again we are there where we began.
0: Zase budeme zpátky tam, kde jsme začínali.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So, my dear.
0: Takže, moji milí.
1: In any situation.
0: V každé situaci.
1: We should do our sadhana.
0: Bychom se měli věnovat své sadhaně.
1: Our mantra.
0: Mantře.
1: And be positive.
0: A být pozitivní.
1: Never think that I am the wise one.
0: Nikdy si nemyslete, já jsem tady ten moudrý.
1: No.
0: Ne.
1: There is many, many who knows much better than us.
0: Je mnoho lidí, kteří to ví lépe než my.
1: Trikal Darshi is different.
0: Trikal Darshi je něco jiného.
1: So don't open your that eye, third eye, to see your past, present and future.
0: Ani neotvírejte to třetí oko, abyste viděli minulost, přítomnost, budoucnost.
1: So, wish you all the best.
0: Přeju vám všechno
1: good
0: nejlepší,
1: evening.
0: Hezký večer.
1: Dipran Bhagwan ki, Dev Purisha Mahadeva ki, Sadguru Swami Madhvaranji Bhagwan ki, Alak Puriji Mahadeva ki, Om Shanti, Shanti, Shanti, Hari Om.
2: Ki Jai.